0: na 15 let. A portál dopravy brzy přidá i automatické hlídání termínů a online převody vozidel. Brdům vyhlášení chráněné krajinné oblasti pomohlo. Pohoří už v režimu ochrany přírody a otevřenosti směrem k turistům funguje 10 let. Návštěvnost stále roste a to pomáhá i místním podnikatelům. ČTK to potvrdil šéf Muzea středních Brd ve Stašicích Tomáš Makaj.
1: No já myslím, že co se týče turistického ruchu, tak jsme dosáhli maxima. Co se týče turistické infrastruktury, tak to už nahrazují soukromníci a v současné době se otevřelo právě několik menších penzionků, které uspokojí ty potřeby dalších turistů.
0: Do Brd přijede každý rok více než 100 000 návštěvníků. Velkým přínosem středních Brd je Dům přírody Brd na zámečku Tři trubky, který vybudovali vojenské lesy a statky v roce 2023. Dříve tu byl nepřístupný vojenský prostor. Dům u Strašic funguje jako informační a vzdělávací centrum. Vítěz pražských voleb Petr Hlaváček ze Starostů avizuje zdražení městské hromadné dopravy i rezidentního parkování. Adept na post primátora v České televizi řekl, že voliči hlasovali pro dobudování moderní metropole na základě nového metropolitního plánu, což si vyžádá i nepopulární kroky. Roční kupon na MHD by se podle něj měl z nynějších 3 650 korun vrátit na dřívější o více než 1 000 korun dražší úroveň a v budoucnu po dostavbě městského okruhu a změně legislativy počítá také se zavedením mýta pro vjezd do centra, které by neplatili tamní rezidenti. Koaliční dohodu chce mít lídr STAN hotovou během listopadu, jednat plánuje se spolu pro Prahu, Prahou sobě i Piráty. Samotné spojenectví STAN a spolu sice nevylučuje, upozornil ale na jeho křehkou většinu, pouhých 34 křesel v 65 členném zastupitelstvu. Američanům se blíží oblíbený Halloween. V období do 31. října je teď za Atlantikem nový trend – sledování hororových událostí. Hitem jsou duchové a strašidla na bezpečnostních kamerách u dveří. Skupiny sousedů se ke sledování scházejí v kavárnách, knihovnách nebo ve vlastních domech.
2: Lidé v USA vyměňují klasická kina za místní kavárny a knihovny. Cíl je jasný – společně analyzovat strašidelné záběry z domácích bezpečnostních kamer nebo poslouchat městské legendy z vlastního okresu. Tyto komunitní akce jsou často zdarma a propojují sousedy víc než moderní technologie. Dávají tak přednost sdílenému strachu a lokálním příběhům před hollywoodskou produkcí. Američané jsou v tomto směru velmi kreativní. Také výzdoba vlastních halloweenských domů nebere v tomto měsíci konce. Ze Spojených států Hedvika Miller, Radio Impuls.
0: Bude polojasno až oblačno, ráno a dopoledne i jasno, výjimečně se vyskytnou slabší přehánky, a to zejména na horách. Nejvyšší teploty naměříme od 10 do 15 stupňů, na jihu Moravy až do 17. Tolik zprávy s Honzou Vargou.
3: Český impuls. Rádio pro radost ze života.

0: I takhle hraje Český impuls.
1: Dneska už mě fóry nějak nejdou přes spisky. Stojím s dlouhou kravatou na bedně od whisky.
0: Jako jediní hrajeme české písničky 60. až 80. let celý den.
2: Mám už tváři sníh, to léta můžou být.
0: Český impuls. Rádio pro radost ze života.

0: Zprávy ve tři. Začínají zprávy s Honzou Vargou. Přeji příjemný poslech. Výplaty českých starostů se letos pohybují od 58 tisíc až po více než 166 tisíc korun hrubého měsíčně. Výsledná suma závisí na tom, jestli funkci vykonávají na plný úvazek a především na velikosti obce. Zatímco v té nejmenší do 300 obyvatel bere uvolněný starosta přes 58 tisíc, ve městech nad 200 tisíc lidí dosahuje primátorská odměna více než 166 tisíc korun, čím snadno překoná i základní plat poslance nebo senátora. Úplný vrchol žebříčku drží pražský primátor s bezmála 200 000 korunami měsíčně, což za rok dělá přes 2 miliony hrubého. Naopak řadoví neuvolnění zastupitelé, kteří mandát vykonávají při práci, si přijdou jen na jednotky tisíc korun. V nejmenších obcích mají strop zhruba 1700 korun a na pražském magistrátu dosahuje zákonné maximum necelých 10 tisíc. Místní zastupitelstvo jim může schválit i částku nižší nebo vůbec žádnou. Jen pro srovnání, vrcholní politici na celostátní úrovni berou ještě víc, plat ministra přesahuje 219 tisíc a premiér pobírá téměř 309 tisíc korun měsíčně bez započtení náhrad. Píší o tom Lidovky. Navždy utichl český hlas Harrisona Forda. V 79 letech zemřel herec a dabér Jiří Štěpnička. Svého kolegu z Ameriky si střihl třeba ve filmech o Indianu Jonesovi.
1: Pašaj, mein Herr. Letenku, prosím.
2: Vás? Neměl letenku.
3: Jiří Štěpnička patřil ke generaci dabérů, kterou vychoval třeba legendární František Filipovský. Od roku 1975 získával cenné zkušenosti v Pražském národním divadle. Do vínku mu taky dala několikrát jeho maminka, taky herečka Jiřina Štěpničková.
4: Říká, to víš, v národním divadle se musí mluvit tak, aby šepot byl slyšet až na druhou galerii. A to jsem se učil dlouho.
3: Štěpnička propůjčil svůj hlas i Michaelu Douglasovi, Stevenu Segalovi nebo Gerardu Depardieu. A to třeba v Asterix a Obelixovi.
5: Poslouchej ty nahoře, co no, máš ty na hlavě, bobkovej no, list! Natoč se!
6: To je přece Julius, starý dobrý Julius.
5: Kde máš vojsko?
3: Herec Jiří Štěpnička zemřel v 79 letech. Michael Ransdorf, Radio Impuls.
0: Zlozvyky mají svou vlastní výstavu. Národní sbírku zlozvyků představuje instalace v Kopřivnici na Novojičínsku. Netradiční expozici můžou lidé navštívit do 22. října.
7: Autorkou Národní sbírky zlozvyků je Kateřina Šedá a dosud se jí podařilo sezbírat 35 tisíc zlozvyků. Tak alespoň malá ukázka. Otáčím toaletní papír, aby se odvíjel správně od zdi a dělám to i na návštěvách. Testuji vteřinová lepidla svými prsty. Pokud jsou kvalitní, musím na pohotovost. Pokud do Kopřivnice zavítáte, můžete sbírku obohatit i svým zlozvykem. Zaregistrovat ho můžete vždy v pondělí, ve středu a ve čtvrtek od 15 do 16 hodin. Eva Panošová, Radio Impuls Kopřivnice.
0: Velkou Pardubickou podruhé za sebou ovládl irský kůň. Na loňský triumf navázal desetiletý valach Final Orders trenéra Gavina Cromwella, kterého k vítězství v dramatickém finiši opět dovedl žokej Keith Michael Donahue. V cílové rovině těsně přetlačil domácího favorita Godfreye a připravil tak žokej Jana Faltejska o vyrovnání osmého vítězného rekordu Josefa Váni staršího. Z 5milionové dotace si vítězný tým odnesl prémii 2 miliony korun. Letošního ročníku se zúčastnilo pouhých 10 koní, což byla nejnižší účast od roku 1993 a cíl jich vidělo 6. Bude polojasno až oblačno, ráno a dopoledne i jasno, výjimečně se vyskytnou slabší přeháňky, zejména na horách. Nejvyšší teploty se budou pohybovat od 10 do 15 stupňů Celsia. Na jihu Moravy pak až do 17. Zprávy končí, loučí se Honza Varga.
8: Český impuls. Rádio pro radost ze života.

0: Rádio Český impuls. Hrajeme na chytrém telefonu.
1: Kdybych se narodil před 100 lety v tomhle městě,

perku byla by ona. Mluvila by polsky a trochu česky, pár slov německy a smála by se hezky. Jednou za 100 let zázrak se koná, zázrak se koná. Kdybych se narodil před 100 lety, byl bych vazačem knih. U prohasku dělal bych od 5 do 5 a 7 zlatek za to brál bych. Měl bych krásnou ženu a 3 děti, zdraví bych měl a bylo by mi kolem 30. Celý dlouhý život před sebou, celé krásné 20. století.

kdybych se narodil před 100 lety v jinačí době. U Larišů na zahradě trhal bych květy, má lásko tobě. Tramvaj by jezdila přes řeku nahoru, slunce by zvedalo hraniční závoru a z oken voněl by sváteční oběd. Večer by zněla od Mojzese melodie dávno věká. Bylo by léto 1910, za domem by tekla řeka.

0: I takhle hraje Český impuls. Hrajeme české písničky 60. až 80. let celý den.
1: Já sám tyšíhle hýčkám, jsou nesmělé.
0: Český impuls. Rádio pro radost ze života.

0: Na začátku zpráv zdraví Honza Varga. Více než 200 000 českých řidičů vyprší do konce roku platnost průkazu. Na úřadu šele kvůli výměně nikdo nemusí. O nový doklad je možné požádat až 3 měsíce předem online přes portál dopravy, který sám využije fotku i podpis ze státních registrů. Hotový průkaz si pak motoristé vyzvednou zdarma na vybraném úřadě nebo si ho za 100 nechají poslat přímo do výdejního boxu. Nejvíce výměn čeká šoféry nad 61 let a z regionů vede Středočeský kraj, následovaný Prahou, zatímco nejméně práce budou mít v Karlovarském kraji. V budoucnu by navíc fronty mohly prořídnout ještě více. Ministerstvo dopravy chystá novelu, která od července příštího roku plánuje prodloužit platnost nově vydaných řidičáků pro motorky a osobní auta z 10 na 15 let. A portál dopravy brzy přidá i automatické hlídání termínů a online převody vozidel. Brdům vyhlášení chráněné krajinné oblasti pomohlo. Pohoří už v režimu ochrany přírody a otevřenosti směrem k turistům funguje 10 let. Návštěvnost stále roste a to pomáhá i místním podnikatelům. ČTK to potvrdil šéf Muzea středních Brd ve Stašicích Tomáš Makaj.
1: No já myslím, že co se týče turistického ruchu, tak jsme dosáhli maxima. Co se týče turistické infrastruktury, tak to už nahrazují soukromníci a v současné době se otevřelo právě několik menších penzionků, které uspokojí ty potřeby dalších turistů.
0: Do Brd přijede každý rok více než 100 000 návštěvníků. Velkým přínosem středních Brd je Dům přírody Brd na zámečku Tři trubky, který vybudovali vojenské lesy a statky v roce 2023. Dříve tu byl nepřístupný vojenský prostor. Dům u Strašic funguje jako informační a vzdělávací centrum. Vítěz pražských voleb Petr Hlaváček ze Starostů avizuje zdražení městské hromadné dopravy i rezidentního parkování. Adept na post primátora v České televizi řekl, že voliči hlasovali pro dobudování moderní metropole na základě nového metropolitního plánu, což si vyžádá i nepopulární kroky. Roční kupon na MHD by se podle něj měl z nynějších 3 650 korun vrátit na dřívější o více než 1 000 korun dražší úroveň a v budoucnu po dostavbě městského okruhu a změně legislativy počítá také se zavedením mýta pro vjezd do centra, které by neplatili tamní rezidenti. Koaliční dohodu chce mít lídr STAN hotovou během listopadu, jednat plánuje se Spolu pro Prahu, Prahou sobě i Piráty. Samotné spojenectví STAN a Spolu sice nevylučuje, upozornil ale na jeho křehkou většinu, pouhých 34 křesel v 65členném zastupitelstvu. Američanům se blíží oblíbený Halloween. V období do 31. října je teď za Atlantikem nový trend. Sledování hororových událostí. Hitem jsou duchové a strašidla na bezpečnostních kamerách u dveří. Skupiny sousedů se ke sledování scházejí v kavárnách, knihovnách nebo ve vlastních domech.
2: Lidé v USA vyměňují klasická kina za místní kavárny a knihovny. Cíl je jasný, společně analyzovat strašidelné záběry z domácích bezpečnostních kamer nebo poslouchat městské legendy z vlastního okresu. Tyto komunitní akce jsou často zdarma a propojují sousedy víc než moderní technologie. Dávají tak přednost sdílenému strachu a lokálním příběhům před hollywoodskou produkcí. Američané jsou v tomto směru velmi kreativní. Také výzdoba vlastních halloweenských domů nebere v tomto měsíci konce. Ze Spojených států Hedvika Miller, Radio Impuls.
0: Bude polojasno až oblačno, ráno a dopoledne i jasno, výjimečně se vyskytnou slabší přehání, a to zejména na horách. Nejvyšší teploty naměříme od 10 do 15 stupňů, na jihu Moravy až do 17. Tolik zprávy s Honzou Vargou.
3: Český impuls. Rádio pro radost ze života.

až se dovím z větrných stran dá, že jen pro ní voní.

když potkala jsem vás, byl večer mlhavý. Já slyšela váš hlas, byl pyšný jako vy. Ne, já se nedivím, vždyť byl jste jako král. Vrak láno šedivým, ten pane asi stál. A pod raglánem frak a slečnu pod paží. Můj Bože, krásnou, tak...

slyšíte je být. Když odjel noční vlak, ta slyšná jela s ním. A to, co bylo pak, i to já dobře vím. Ta slečna vzala vám vše, co vám mohla vzít. To všechno dobře znám. Ten prázdný, pustý byt. A co život? Ten je váš. Je plný nadějí. Tak pijte na kuráž. A žijte.

Vy pláčete, pane? To ne, to já nechtěla, to ne. Sedněte si ke mně, napijte se, pak vám bude líp, pak líp, líp, líp, líp.

ze sousedního bytu, poslouchala za dveřmi a záviděla v skrytu. Paní Šulcová psala dopisy, co jsou zvláštní tím, že nemají podpisy, a ty úřady, a ty počty si

a svoboda je čistej. Lepší na něj dávat pozor, kdo si má být jistý. Včera se stěhoval pryč od nás svoboda na nějakou samotu, někde u náchoda. A já vím určitě, není to náhoda a tak trochu se bojím, že brzo budem my hledat samoty, k bydlení nastálo nejen o soboty.

0: Začínají zprávy s Honzou Vargou. Přeji příjemný poslech. Výplaty českých starostů se letos pohybují od 58 tisíc až po více než 166 tisíc korun hrubého měsíčně. Výsledná suma závisí na tom, jestli funkci vykonávají na plný úvazek a především na velikosti obce. Zatímco v té nejmenší do 300 obyvatel bere uvolněný starosta přes 58 tisíc, ve městech nad 200 tisíc lidí dosahuje primátorská odměna více než 166 tisíc korun, čímž snadno překoná i základní plat poslance nebo senátora. Úplný vrchol žebříčku drží pražský primátor s bezmála 200 000 korunami měsíčně, což za rok dělá přes 2 miliony hrubého. Naopak řadoví neuvolnění zastupitelé, kteří mandát vykonávají při práci, si přijdou jen na jednotky tisíc korun. V nejmenších obcích mají strop zhruba 1700 korun a na pražském magistrátu dosahuje zákonné maximum necelých 10 tisíc. Místní zastupitelstvo jim může schválit i částku nižší nebo vůbec žádnou. Jen pro srovnání, vrcholní politici na celostátní úrovni berou ještě víc, plat ministra přesahuje 219 tisíc a premiér pobírá téměř 309 tisíc korun měsíčně bez započtení náhrad. Píší o tom Lidovky. Navždy utichl český hlas Harrisona Forda. V 79 letech zemřel herec a dabér Jiří Štěpnička. Svého kolegu z Ameriky si střihl třeba ve filmech o Indianu Jonesovi.
1: Pašaj, mein Herr. Letenku, prosím.
2: Vás? Neměl letenku.
3: Jiří Štěpnička patřil ke generaci dabérů, kterou vychoval třeba legendární František Filipovský. Od roku 1975 získával cenné zkušenosti v Pražském národním divadle. Do vínku mu taky dala několikrát jeho maminka, taky herečka Jiřina Štěpničková.
4: Říká, to víš, v národním divadle se musí mluvit tak, aby šepot byl slyšet až na druhou galerii. A to jsem se učil dlouho.
3: Štěpnička propůjčil svůj hlas i Michaelu Douglasovi, Stevenu Segalovi nebo Gerardu Depardieu. A to třeba v Asterix a Obelixovi.
5: Poslouchej ty nahoře, co no, máš ty na hlavě, bobkovej list! Natoč se!
6: To je přece Julius,
5: starý dobrý Julius! Kde máš vojsko?
3: Herec Jiří Štěpnička zemřel v 79 letech. Michael Ransdorf, Radio Impuls.
0: Zlozvyky mají svou vlastní výstavu. Národní sbírku zlozvyků představuje instalace v Kopřivnici na Novojičínsku. Netradiční expozici můžou lidé navštívit do 22. října.
7: Autorkou Národní sbírky zlozvyků je Kateřina Šedá a dosud se jí podařilo sezbírat 35 tisíc zlozvyků. Tak alespoň malá ukázka. Otáčím toaletní papír, aby se odvíjel správně od zdi a dělám to i na návštěvách. Testuji vteřinová lepidla svými prsty. Pokud jsou kvalitní, musím na pohotovost. Pokud do Kopřivnice zavítáte, můžete sbírku obohatit i svým zlozvykem. Zaregistrovat ho můžete vždy v pondělí, ve středu a ve čtvrtek od 15 do 16 hodin. Eva Panošová, Radio Impuls Kopřivnice.
0: Velkou Pardubickou podruhé za sebou ovládl irský kůň. Na loňský triumf navázal desetiletý valach Final Orders trenéra Gavina Cromwella, kterého k vítězství v dramatickém finiši opět dovedl žokej Keith Michael Donahue. V cílové rovině těsně přetlačil domácího favorita Godfreye a připravil tak žokeje Jana Faltejska o vyrovnání osmého vítězného rekordu Josefa Váni staršího. Z 5milionové dotace si vítězný tým odnesl prémii 2 miliony korun. Letošního ročníku se zúčastnilo pouhých 10 koní, což byla nejnižší účast od roku 1993 a cíl jich vidělo 6. Bude polojasno až oblačno, ráno a dopoledne i jasno, výjimečně se vyskytnou slabší přeháňky, zejména na horách. Nejvyšší teploty se budou pohybovat od 10 do 15 stupňů Celsia. Na jihu Moravy pak až do 17. Zprávy končí, loučí se Honza Varga.
8: Český impuls. Rádio pro radost ze života.

že zas dva cůbky mám.

0: Radio Český impuls. Zprávy v 6.
1: Na začátku zpráv zdraví Honza Varga. Více než 200 000 českých řidičů vyprší do konce roku platnost průkazu. Na úřad už ale kvůli výměně nikdo nemusí. O nový doklad je možné požádat až 3 měsíce předem online přes portál dopravy, který sám využije fotku i podpis ze státních registrů. Hotový průkaz si pak motoristé vyzvednou zdarma na vybraném úřadě nebo si ho za 100 nechají poslat přímo do výdejního boxu. Nejvíce výměn čeká šoféry nad 61 let a z regionů vede Středočeský kraj, následovaný Prahou, zatímco nejméně práce budou mít v Karlovarském kraji. V budoucnu by navíc fronty mohly prořídnout ještě více. Ministerstvo dopravy chystá novelu, která od července příštího roku plánuje prodloužit platnost nově vydaných řidičáků pro motorky a osobní auta z 10 na 15 let. A portál dopravy brzy přidá i automatické hlídání termínů a online převody vozidel. Brdům vyhlášení chráněné krajinné oblasti pomohlo. Pohoří už v režimu ochrany přírody a otevřenosti směrem k turistům funguje 10 let. Návštěvnost stále roste a to pomáhá i místním podnikatelům. ČTK to potvrdil šéf Muzea středních Brd ve Stašicích Tomáš Makaj.
2: No já myslím, že co se týče turistického ruchu, tak jsme dosáhli maxima. Co se týče turistické infrastruktury, tak to už nahrazují soukromníci a v současné době se otevřelo právě několik menších penzionků, které uspokojí ty potřeby dalších turistů.
1: Do Brd přijede každý rok více než 100 000 návštěvníků. Velkým přínosem středních Brd je Dům přírody Brd na zámečku Tři trubky, který vybudovali vojenské lesy a statky v roce 2023. Dříve tu byl nepřístupný vojenský prostor. Dům u Strašic funguje jako informační a vzdělávací centrum. Vítěz pražských voleb Petr Hlaváček ze Starostů avizuje zdražení městské hromadné dopravy i rezidentního parkování. Adept na post primátora v České televizi řekl, že voliči hlasovali pro dobudování moderní metropole na základě nového metropolitního plánu, což si vyžádá i nepopulární kroky. Roční kupon na MHD by se podle něj měl z nynějších 3650 korun vrátit na dřívější o více než 1000 korun dražší úroveň a v budoucnu po dostavbě městského okruhu a změně legislativy počítá také se zavedením mýta pro vjezd do centra, které by neplatili tamní rezidenti. Koaliční dohodu chce mít lídr STAN hotovou během listopadu, jednat plánuje se Spolu pro Prahu, Prahou sobě i Piráty. Samotné spojenectví STAN a Spolu sice nevylučuje, upozornil ale na jeho křehkou většinu, pouhých 34 křesel v 65členném zastupitelstvu. Američanům se blíží oblíbený Halloween. V období do 31. října je teď za Atlantikem nový trend. Sledování hororových událostí. Hitem jsou duchové a strašidla na bezpečnostních kamerách u dveří. Skupiny sousedů se ke sledování scházejí v kavárnách, knihovnách nebo ve vlastních domech.
3: Lidé v USA vyměňují klasická kina za místní kavárny a knihovny. Cíl je jasný, společně analyzovat strašidelné záběry z domácích bezpečnostních kamer nebo poslouchat městské legendy z vlastního okresu. Tyto komunitní akce jsou často zdarma a propojují sousedy víc než moderní technologie. Dávají tak přednost sdílenému strachu a lokálním příběhům před hollywoodskou produkcí. Američané jsou v tomto směru velmi kreativní. Také výzdoba vlastních halloweenských domů nebere v tomto měsíci konce. Ze Spojených států Hedvika Miller, Radio Impuls.
1: Bude polojasno až oblačno, ráno a dopoledne i jasno, výjimečně se vyskytnou slabší přehánky, a to zejména na horách. Nejvyšší teploty naměříme od 10 do 15 stupňů, na jihu Moravy až do 17. Tolik zprávy s Honzou Vargou.
0: Český impuls. Rádio pro radost ze života.
4: Odbyla 6. hodina, pondělí 12. říje na Ramkořice, přeje pohodové vstávání a také úspěšný start do nového týdne a teď už muzika let 60. až 80. Pavel Roth, skupina Projektil, písnička Zahrada ticha.

0: Posloucháte Český Impuls, rádio pro radost ze života. Máme tady pondělí, nový týden, 12. říjen, je po 6. Za malou chvíli Richard Miller, písnička Štěstí je krásná věc.
1: Dnes na Českém Impulsu.
0: Karel Černoch by dnes oslavil 83. narozeniny. V pořadu Smějeme se s Alexandrem Hemalou uslyšíme, co údajně vyváděl na zájezdech. Více nabídneme v 16 hodin a 15 minut. S cestovatelem Jirkou Kolbabou navštívíme Tahiti. Proč byste si přáli na tomto ostrově ztroskotat? Dozvíme se o 14:30. Písničky ze Slunce Sena, tak ty nás čekají v rámci naší první ranní pondělní hudební dvojice.
1: Hudební kalendář Českého Impulsu.
0: Teď už Richard Miller tady na rádiu.
1: 1974 nahnal František Ringo Čech svou tehdejší kapelu do studia a nahráli tuhle písničku.
2: Poslouchejte lidé dobří, co se stane dnes.
1: Pročí zpěvák Viktor Sodoma považuje za bláznivou, revoltoval proti nahrávání a byl nebo nebyl překvapen, když tenhle song vlastně i tak trošku konkuroval Karlu Gottovi. Odpovědi nabídne hudební kalendář ve středu o 11:30.
3: Český Impuls. Rádio pro radost ze života.

východ slunce a vítr ve větvích. Tam nebo písem tichou, jak padající

Rádio Český impuls. Hraje na chytré.

0: Český impuls, rádio pro radost ze života. Přeji hezké ráno, pondělí 12. říjen do 6:30. Další muzikale 60. až 80. Petr Rezek, písnička Tulák po hvězdách. Skladba Tiger z Indie dávala vitparádě na frak i Karlu Gottovi. Zazpomíná na to Viktor Sodoma. Ve středu v 11:30 v hudebním kalendáři zpovídat ho bude kolega Zdeněk Sekanina.
1: A zadny jsou tady! A tak jsem pro tebe nachystal slevové kódy na tisíce produktů. Zlevni si počítače, mobily nebo hračky opět až 30%. A nezapomeň, do půlnoci objednáš, ráno v Alza Boxu máš. Ušetři se slevovými kódy na alza.cz.
2: Když už se nevejdete do auta, pořiďte si větší. Když už se nevejdete do rozpočtu, buďte chytřejší. Toyota Pro Ace Verso od 660 tisíc bez DPH až 9 míst, skladem a bezkonkurenční záruka. Na operák Kinto One za 10 tisíc bez DPH. Více na toyota.cz.
3: Vše, co potřebuji za cenu, kterou chci, to se vyplatí. Od pondělí v Lidlu vepřová krkovice bez kosti v ceně 74,90. Za 1 kg. Bílé hrozny stolní bez semene 500 gramů za 24,90. A řepkový olej 1 litr za 29,90. A s aplikací Lidl Plus jen za 26,90. Lidl, to se vyplatí.
4: Svět není jen samé slunce a duha, je to hodně zlý a drsný místo. Pneumatiky Tomcat jsou pneumatiky, na kterých si nerozbijete hubu ani za deště. Nejlevnější pneu.cz.
5: Tati, to bylo chytrý koupit tu chytrou telku v Datartu.
6: Přímo vychytralý. S Chytrártem jsme ušetřili.
5: A co je Chytrárt?
6: Kdyby ses nachytřil jako já, tak víš, že nízké ceny.
5: Tebe nikdo nepřechytračí. Úplnej Einstein.
7: Nízké ceny, to je Chytrárt. Datart.
8: Usnula?
9: Asi jo.
8: Stejně zvláštní, co člověk začne řešit jinak.
9: Když vezete to nejdůležitější vzadu, chcete mít jistotu.
8: Kup auto bez rizika. Auto ESA, ověřené vozy.
10: Kdo na to jde od lesa, koupí auto od ESA.
11: Desátý český mejdan s impulzem, jubilejní a větší než kdy dřív. Miraj, Olympik, Lucie Vondráčková, MiG-21, Činasky a speciální host Richard Krajčo.
12: Počkat, někdo ale chybí.
11: Vy! 17. října O2 Arena. Jubilejní 10. český mejdan s impulzem. Lístky na vás čekají na impuls.cz. Ale nebudou čekat dlouho.

0: Dobré ráno, Český Impuls, rádio pro radost ze života. Máme tady nový týden, pondělí 12. říjen, po 6:30, další muzika let 60. až 80. Začneme Michalem Davidem písničkou Je to blízko. Teď už ale předávám slovo do naší redakce, uslyšíme zprávy a taky předpověď počasí.
1: Hezký vstup do nového týdne. Koaliční rada probere změny ve financování asistentů pedagoga. Letos podruhé bude jednat taky Národní koalice pro boj se suchem. Státní volební komise projedná výsledky víkendových voleb. Moskva večer zaútočila na elektrárny v Kyjevě a Charkově. Začíná pařížský autosalon a hokejisté Třince poprvé v sezóně ztratili body. No a nový týden zahájíme za výjimečných přeháněk, během kterých naměříme 10 až 15 stupňů Celsia. Krátké zprávy vám přinesl Michael Ransdorf.
2: Český Impuls. Rádio pro radost ze života.

0: I takhle hraje Český impuls.
1: Je tam brána zdobená, cestu otevírá.
0: Jako jediní hrajeme české písničky 60. až 80. let.

0: Impuls, rádio pro radost ze života. Na řadě je teď po půl sedmé naše první ranní pondělní hudební dvojce a ta nám spojila písničky ze Slunce Sena. Čeká nás skladba Slunce Seno Jahody ze stejnojmenného filmu, dílu, chceteli, zpívat bude Karel Černoch a pak nás také nemine písnička z filmu Slunce Seno a pár facek, hladně v podání Michala Penka.
1: Hudební dvojice
2: aneb jeden za 18, druhý bez dvou za 20.

0: Zdravím vás z Rádia Český Impuls, přeji dobré ráno. Pondělí 12. říjen, blíží se 7. hodina. Do zpráv v celou za malou chvíli Hana Zagorová, Vlastimil Harapes, duet Jen pár dnů. Máme tady nový týden, mě zajímá, jak to teď vypadá u vás s počasím, do jakého dne jste se probudili. Textovky ohledně vaší předpovědi sbírám na našem WhatsAppu na čísle 734 787 981, případně na stejné číslo můžete poslat klasickou SMSku. Těším se na naši spolupráci, která začne už v příští hodině.
1: Kdy naposledy si věřil v zázrak do poslední minuty? Kdy naposledy si nechtěl, aby večer skončil? Hokejová show, která ti rozbuší srdce. V neděli 18. října vyzve HC Sparta Praha v O2 aréně Oceláře Třinec. Nejlepší vstupenky rychle mizí. Pozice již od 210 korun na hcsparta.cz. Praha miluje hokej. A hokej v Praze je Sparta. Stavebniny Dek přináší mega akci. Ucelené komínové systémy Shields i s ostatickou komínovou vložkou nyní za výjimečně snížené ceny a navíc s dopravou zdarma. Mega akce ve stavebninách Dek platí do 16. října. Tak si přijďte pro komínové systémy Shields za skvělé ceny s dopravou zdarma. Více na Dek.cz. Už nemusíte čekat, až si ušetříte na nový nábytek. Pořiďte si ho jednoduše za cenu, na kterou máte. Už jen dnes získáte v prodejnách a na e-shopu skonto.cz slevu 50% z každých 10 000 nákupu nábytku. Pravidla poskytnutí slevy u obchodníka.
2: Tatart vyhlašuje Tatart nákupy.
3: Slyším, Tatart nákupy?
2: Ano, Tatart nákupy s fůrou exkluzivních slev. Odstartujte podzim naplno s novým notebookem nebo tabletem, který pořídíte až o 20% levněji.
3: To je mazec.
2: Tatart, opravdový elektrospecialista.
4: Náš výkup je teď totální hardcore.
5: V Ačkách zvyšujeme výkupní ceny, vykupujeme všechna auta a platíme i hned, v hotovosti i převodem. Prodejte u nás auto ještě dnes a získejte nejvýhodnější cenu na trhu. Více na aaaauto.cz nebo volejte 800 110 800.
6: Kdo spoří, má za tři? Ne. V Unicredit Bank má na spoření dokonce až 4,3% ročně. A komu to nestačí, ten u nás může získat k novému účtu až 4 000 korun. Unicredit Bank.

0: Český impuls. Zprávy v 7.
1: A u nich vám hezké pondělí přeje Michael Ransdorf. Majitelé bytů na pronájem našli díru na trhu. Chystají proto tisíce bytů pro studenty. Generaci mladých, která už při přijímačkách na střední školy čelila silné konkurenci, čeká totiž v příštích letech další náročný souboj. Tentokrát o místa na kolejích. Kapacity studentského bydlení v Česku rostou výrazně pomaleji než počet vysokoškoláků. Rozdíl mezi nabídkou studentského bydlení a poptávkou po něm je enormní. Na 100 studentů připadá podle analýzy poradenské společnosti Cushman & Wakefield 21 míst na kolejích. Třeba na Praze 4 se v příštím roce otevře nový kampus se 400 lůžky. Studenta to ale bude něco stát, zatímco na veřejných kolejích v Praze se dá sehnat lůžko v průměru za 6 tisíc měsíčně. U soukromých pronajímatelů vyjde i na 3,14 tisíc, tedy víc než na dvojnásobek. Do Větnamu se dá z Česka dostat napřímo. Mezi Prahou a Hanojí už totiž létá pravidelná linka. Spojení je cestujícím k dispozici dvakrát týdně s mezipřistáním v kazašském Almaty, a to vždy v úterý a v sobotu. Mluvčí pražského letiště Václava Havla Jiří Hanych počítá, že po letech mezi Prahou a Hanojí bude vysoká poptávka.
2: Předpokládá se, že by nové spojení v prvním roce provozu mohlo využít víc než 67 tisíc cestujících v obou směrech. Větnam dlouhodobě patří mezi země s nejsilnější komunitou v Česku. Nová linka tak reaguje na stabilní poptávku po cestování za rodinou a blízkými.
1: Podle vyhledávačů letenek cena přímého zpátečního spojení mezi Prahou a Větnamem začíná zhruba na 18 tisících korunách. Povolební vyjednávání jedou na plné obrátky. V Plzni se na koalici dohodlo ANO, Pro Plzeň a STAN. Na narychlo svolaném večerním briefingu to oznámil volební lídr ANO a dosavadní primátor Roman Zarzický. V 9členné radě města bude mít ANO většinu 5 křesel a Zarzický zůstane primátorem. STAN bude mít 3 křesla a uskupení Pro Plzeň s Lidovci 1. Prvním náměstkem Zarzického bude lídr STAN Aleš Tolar. Výsledky víkendových komunálních a senátních voleb dneska jedná státní volební komise. Slovensko výrazně přidá policistům v průměru o skoro 9 tisíc korun měsíčně. Platy porostou i hasičům nebo zaměstnancům okresních úřadů a rezortu vnitra.
3: Minister vnútra pôvodne slúbil policajtom navýšiť plat mesačne o 5 tisíc korun. Napokon ide do ešte vyššej sumy po dohode s odborármi na rizikovom príplatku. Polepšia si aj hasiči a horskí záchranári. Mzda im narastie o 4 300 korun. Ostatným zamestnancom štátnej a verejnej správy sa zvýšia platy o takmer 8,5%. K rastu miest sa pristupuje rok pred parlamentnými voľbami. Opozícia tvrdí, že koalícia si chce takto kúpiť voličov. Jozef Balko, Slovensko.
1: A na závěr si řekneme, jak bude nový týden zájme za výjimečných přeháněk, během kterých naměříme 10 až 15 stupňů. To byly zprávy a Michael Ransdorf.
0: Český impuls. Rádio pro radost ze života.
4: 3 minuty po 7 hodině. Adam Kuřica přeje dobré ráno. Pondělí 12. říjen, máme tady nový týden a s ním další muziku let 60. až 80. Petr Kotwald, písnička Kde kdo jde dál. No a na co byste se dneska nejradši vymluvili, abyste nemuseli vstávat, jít do práce, z něčeho se ulejt, tak o tom bude dnešní radní téma. Budeme hledat ty nejkurioznější výmluvy právě na pondělí, více už za malou chvíli.

0: Za 2 minuty, 7:45, Český impuls, rádio pro radost ze života, za malou chvíli Lenka Filipová, písnička Částečné zatmění srdce. Dobré ráno z Němnice přeje pan Zbyněk, který hlásí jasno a 2 stupně, děkuji za zprávu. Ty další ohledně vašeho počasí sbírám na čísla 734-787-981, píšete na náš WhatsApp, případně posíláte klasické SMSky. Zajímá mě, jaké je teď u vás počasí takhle ze startu nového týdne.
1: Dnes na Českém impulzu.
0: Pavel Šváb, Bohumír Stárka, duet Hvězda na vrbě. Takhle bude znít naše pondělní ranní impulzovic Krabička, více prozradí Petr Janda po 7:30. Také se můžeme těšit na televizní tipy kolegy Saši Hemaly, vysílat se budou o 12:30. Máme tady pondělí, start nového týdne a taky den, kdy občas člověka napadne, že by možná nebylo špatné ještě zůstat doma a na něco se vymluvit. A my právě ty nejkurioznější, nejkreativnější výmluvy, které by vás mohly vyvázat z pondělí, sbíráme na telefonním čísle 604-111-211. První reakce, komentáře zhruba za takové 4 až 5 minut. Máme teď za minutu 7:45 a na řadě je další muzika let 60. až 80. Lenka Filipová, písnička Částečné zatmění srdce. Dobré ráno.

0: Dobré ráno, pondělí 12. říjen, blíží se nám 7:30 a právě o pondělí je dnešní ranní téma. Den, kdy občas člověka napadne, že by možná nebylo špatné ještě zůstat doma. A tak sbíráme ty nejkreativnější výmluvy, proč nepřijít do práce, do školy nebo proč něco nestihnout. Jakou nejkurióznější výmluvu jste kdy použili nebo slyšeli, co jste jako děti říkali rodičům, když se vám nechtělo do školy, jakou výmluvu jste někdy použili v práci? Máte doma dítě, které umí vymyslet příběh během 3 vteřin. Stalo se vám, že byla pravda tak neuvěřitelná, že vám ji někdo nevěřil a máte výmluvu, která se u vás doma používá pořád dokola?
1: Dneska ráno, takže nejlepší výmluva na pondělí může být, už se nám to sobotí, jo, to používám rád, tak přeji hezký den.
2: Zdravím, moje výmluva, já jsem o tom nevěděla, já jsem si toho nevšimla.
0: Nevšimnout si, že je pondělí, chápu, rozumím. Ono ostatně takhle, po sobotě, neděli, to může člověku jako trochu splynout. Mě vždycky do reality vrátí ten budík. Tak co vy, jaká je vaše výmluva pro dnešní den, jakou nejkurióznější výmluvu jste kdy použili nebo slyšeli? 6411 211, to je číslo k nám, těšíme se na vaše další reakce. Na řadě je muzika let 60. až 80. 7:30 kolega Michal Ransdorf a nejnovější zprávy. Dobré ráno.

0: Minuta po půl osmé, posloucháte Český impuls, rádio pro radost ze života. Pondělí 12. říjen, doufám, že máte fajn vstup do nového týdne. Za malou chvíli další muzika, let 60. až 80. Duet To máme mládež, Věra Špinarová a Petra Janů. Teď už kolega Michal Ransdorf, nejnovější zprávy Mišáku, je to tvoje hezké ráno.
1: A v půl osmé vám přeje hezké ráno, Michal Ransdorf. Blíží se oteplení, naměříme až 18 stupňů. U vodojemu Flora v Praze dneska proběhne cvičení policistů, vojáků a hasičů. Jan Birke opět zvítězil v Náchodě, starostou bude už po páté. Panama po pátečním zemětřesení hlásí víc než 200 následných otřesů. Při nedělním útoku na letiště v Riádu zemřel člověk. Fotbalisté Sparty porazili Pardubice a posouvají se na třetí příčku tabulky. A na závěr počasí, na obloze nám dneska vydrží jen pár mraků, ze kterých může trochu zapršet, bude 10 až 15 stupňů. Krátké zprávy vám přinesl Michal Ransdorf.
2: Český impuls. Rádio pro radost ze života.

0: I takhle hraje Český impuls.
1: Já, ač mám spánek beze snů, mě včera sem se zdá.
0: Jako jediní hrajeme české písničky 60. až 80. let celý den.
2: Zavři pusu, ať jí spát, vždyť už bude brzo den.
0: Český impuls. Rádio pro radost ze života.

0: Za 5 minut, 7:45, přeji hezké pondělní ráno, Český Impuls, rádio pro radost ze života. 12. říjen na řadě je duet písnička Hvězda na vrbě v podání Pavla Švába, Bohumíra Stárky, a tuhletu skladbu nám uvede Petr Janda, takže asi tušíte, že písnička má něco společného se skupinou Olympic. Za 5 minut, 7:45.
1: Petr Janda uvádí písničky z Impulzovic krabičky.
2: A teď jedna perla ze začátků Olympiku. Je to hodně zvláštní. Udáváme to jako kytarový valčík. Asi tušíte, že jde o Hvězdu na vrbě. Složili náš tehdejší kapelník Karel Mareš. Písnička přežila v pohodě 40 let a hraje se dál. Určitě i kvůli pěknému textu. A většinou ani nikdo netuší, kdo to naspíval. Tak abyste to věděli, zpívá to Pavel Šváb a ten dětský protějšek jakýsi Starka.

0: 12. říjen, blíží se 8. hodina, do zpráv celou naše ranní téma a pak taky hity let 60. až 80. Taky se vám dneska nechtělo do práce, nechtělo se vám vstávat a dokázali jste se z toho nějak vyvléci. O tom je dnešní ranní téma. Pondělí, den, kdy občas člověka napadne, že by možná nebylo špatné ještě zůstat doma, a mě zajímá, jakou nejkurióznější výmluvu jste kdy použili nebo slyšeli.
1: Minulý pondělí jsem nebyl v práci a šéf mě volal, proč jsem nepřišel, tak jsem mu řekl, že když jsem přijel na parkoviště před firmu a nebyl mi zaparkovat, tak jsem si řekl, no je vás tam asi dost, tak jsem jel dom.
2: Nejoblíbenější výmluva na pondělí, šéf mě dneska hrozně špatně, já přijdu trošku později. Šéf se zeptá, a kdy přijdete, kolik? No ve středu.
0: Otázkou je, jestli pak do té středy šéf počká. Co vy, co jste jako děti říkali rodičům, když se vám nechtělo do školy? Jakou výmluvu jste někdy použili v práci? Máte doma dítě, které umí vymyslet během 3 vteřin příběh, který ho vyvleče z něčeho? Stalo se vám, že byla pravda tak neuvěřitelná, že vám ji nikdo nevěřil? Máte výmluvu, která se u vás doma používá pořád dokola? My sbíráme na telefonním čísle 604-111-211 ty nejkreativnější výmluvy. Proč nepřijít do práce, do školy, nebo proč něco nestihnout. Těšíme se na vaše další komentáře a já už teď pouštím další muziku let 60. až 80. Dobré ráno.
3: Kdy naposledy si věřil v zázrak do poslední minuty? Kdy naposledy si nechtěl, aby večer skončil? Hokejová show, která ti rozbuší srdce. V neděli 18. října vyzve HC Sparta Praha v O2 aréně Oceláře Třinec. Nejlepší vstupenky rychle mizí. Pozice již od 210 korun na hcsparta.cz. Praha miluje hokej. A hokej v Praze je Sparta.
4: Právě teď v Planéu ušetříte z prémiodny až 35%. Jednoduše rezervujte online a do 15 minut vyzvedněte na prodejně. Planéo.
5: Dovolená u moře s Blue Style, expertkou na cestování Lenkou Pátek a huňatým parťákem Bluem.
6: Ahoj, jsem Blue. Miluji, když si zaberete ta nejlepší místa na lehátku. O výhodách First Minute Léto nám poví Lenka.
7: Léto pomalu končí, ale na příští letní dovolenou se můžete těšit už teď. Ať už cestujete s dětmi, ve dvou nebo s přáteli, vyplatí se svůj zájezd zarezervovat včas. V rámci First Minute Léto na vás čeká nabídka nejžádanějších destinací a hotelů. Čím dříve si vyberete, tím více výhod získáte. Například děti zdarma anebo storno zájezdu zdarma. A opět na vás čeká kufr plný výhod. Stálí klienti mohou využít jeho výhody, jako je například cestovní pojištění, seating nebo nadváha zavazadel zdarma. Případně dát přednost slevě za věrnostní kredit. Pokud s námi cestujete poprvé, kufr plný výhod získáte za výrazně snížené ceny.
6: Blue! First Minute dovolená začíná na bluestyle.cz.
8: Stavebniny Dek přináší mega akci. 1+1. Impregnace na dřevo Dexan a Lignofix nyní za výjimečné ceny a navíc ke každému balení jedno stejné zdarma. Mega akce ve stavebninách Dek platí do 16. října. Tak si přijďte pro impregnaci na dřevo zdarma. Více na Dek.cz.
9: Jsou dny dobré, lepší a pak jsou tu Allegro Days. Ty nejlepší dny na nákupy. Tisíce produktů

0: skvělé akce a sezónní nabídky teď najdeš za super ceny od MOL a CZC. Na nic nečekej, běž na Allegro a užij si den naplno. Když něco, tak Allegro.
1: Eva se rozhodla udělat něco, na co bude moct být pyšná. Začala se učit hrát na flétnu. O 6 měsíců později. Naštěstí Eva našla další věc, na kterou může být pyšná. Začala investovat do své budoucnosti a teď nakupuje akcie a ETF u XTB. Jen tak dál, Evo. XTB, kde vaše peníze pracují.
2: Buďte opatrní, investování je spojeno s rizikem ztráty peněz a nemusí být pro vás vhodné.
3: Vytvořeno s použitím AI.
4: Právě teď v KIK. Zachumlejte se se Stitchem. Pyžama za 249 korun a měkké sametové povlečení za 399 korun. Víc pro každý den a pro zvláštní momenty. KIK. Víc, než si myslíte.

0: Takhle hraje Český impuls.
1: Jedu takhle tábořit, Škodou Stona, Oravu. Spěchám, proto riskuji, projíždím přes Moravu.
0: Jako jediní hrajeme české písničky 60. až 80. let

0: Český impuls. Rádio pro radost ze života. Rádio Český impuls. Zprávy v 8.
1: A Michael Ransdorf vám u nich přeje hezké ráno. Národní koalice pro boj se suchem zasedne letos podruhé k jednacímu stolu. Odborníci společně s premiérem Andrejem Babišem zhodnotí aktuální hydrologickou situaci, dosavadní opatření státu a další kroky v reakci na pokračující extrémní sucho v Česku. Národní koalici pro boj se suchem vláda obnovila v srpnu po vlně horkého a suchého počasí, které snížilo průtoky vodních toků někdy i na historická minima. Opozice tehdy vládu za nedostatečné řešení sucha a vedra kritizovala. Babiš jednání svolal den po zprávě, že jeho česká vodní nádrž Husinec jako první česká přehrada skoro vyschla. Volební klání bude pokračovat i tento týden. S celkem 27 senátních obvodů půjdou v pátek a v sobotu k urnám lidé ve zbývajících 22. Pět uchazečů totiž postoupilo přímo hned z prvního kola. Naději na úspěch mají především opoziční kandidáti. Z vládních uchazečů postoupili do druhého kola jen ti z hnutí ANO. Ohlasy se tak bude ucházet ještě 13 politiků z nejsilnějšího vládního hnutí. Podle serveru Novinky.cz mají největší naději na zisk křesla v horní parlamentní komoře jen 4 kandidáti z nich. Největší vládní partaj přitom obhajuje jen jeden jediný mandát, v cestě ale jim často stojí silní opoziční kandidáti. Dosud nejsilnější senátorský klub ODS spolu s TOP 09 musí pro udržení své pozice obhájit o víkendu 8 křesel. V klání jim přitom zůstává o 2 kandidáty víc. Úspěch v prvním kole slavilo hnutí STAN, to teď k obhajobě potřebuje v druhém kole získat už jen 9 křesel. A doplním, že druhé kolo senátních voleb startuje v pátek ve 14 hodin. Hlasovací lístky tentokrát nepřijdou poštou, lidé je dostanou až ve volební místnosti. A jdeme za naším krušnohorským reportérem Dušanem Valentou a Most už má plán na využití končící knihovny. Unikátní objekt se promění v centrum umění, vzdělávání a komunitního života. Knihy a studovny se brzy budou stěhovat do rekonstruovaného objektu Repre. Tak nám řekni víc, Dušane.
2: Velká rošáda a hledání nového využití. Tohle všechno provází chystané stěhování. Původní objekt byl totiž projektován jako studovny a knihovna se sklady a řada místních měla proto strach, že nové využití objektu ublíží. Návrh, se kterým přišli architekti z německého Berlína, ale obavy rozptýlil. Pro nové využití vznikne koncept domu v domě, který původní prvky zachová.
1: Díky. No a nakonec zpráv přichází počasí, jako vždy. Nový týden zahájíme za výjimečných přeháněk, během kterých naměříme 10 až 15 stupňů. To byly zprávy a Michael Ransdorf.
0: Český impuls. Rádio pro radost ze života.
3: 8:02, opět vás zdraví Adam Kořica, přeji poklidné a ničím nerušené pondělní ráno, 12. říjen, svátek, slaví pánové se jménem Marcel, pozdravujeme, přejeme vše nejlepší. A teď už Jitka Zelenková, písnička Bez lásky, láska není.

0: Rádio Český impuls. České písničky 60. až 80. let. Celý den.
1: Plakalo baby, plakalo vám.

0: Za 3 minuty 8:45 posloucháte Český impuls, rádio pro radost ze života. Zkrasli z nás zdraví milá paní Helča, která hlásí 5 stupňů, pozdravy posíláme naspátek. Za malou chvíli nám zaspívá Petr Kotwald.
1: Dnes na Českém impulzu.
0: Jaký jste měli víkend, zjišťujeme na Facebooku našeho rádia na adrese www.facebook.com/Český impuls. Sbíráme vaše víkendové fotografie, nahrajte nám je pod příspěvek do komentářů, mrkneme na ně v příští hodině. Písničky z hry Taková ztráta krve, tak ty nás čekají v rámci naší další pondělní ranní hudební dvojce, a to po 8:30. Večerní program našeho rádia nabídne hudební žánry, jakými jsou country, folk a tramská muzika. Startujeme po 19. hodině. Za 2 minuty 8:45, pondělní ráno v plném proudu, 12. říjen, start nového týdne a taky muzika let 60. až 80. Petr Kotwald, písnička Je v tahu, přeji hezké ráno s rádiem Český impuls.

0: Dobré ráno, pondělí 12. říjen, blíží se 8:30, kolega Michal Ransdorf už pro nás chystá zprávy, uslyšíme za pár minut, do té doby ranní téma a pak taky muzika let 60. až 80. Pondělí, den, kdy občas člověka napadne, že by možná nebylo špatné ještě zůstat doma. A my v rámci ranního tématu sbíráme ty nejkurioznější, nejkreativnější výmluvy, proč nepřijít do práce, do školy nebo proč něco nestihnout.
1: Ano, ano, klasická výmluva, ta asi funguje všude. Ono se to, samo se to, já to nebyla, tak hezký den.
2: Já jsem si jednou vymyslel, že mě hrozně nechtělo do školy, že mý slepice sehrali žákovskou knížku a proto nemůžu jít do školy. Tak se mě táta ptal, jak ti mohli slepice sehrát žákovskou knížku. Říkám, já jsem dostal poznámku a schoval jsem ji do kurníku.
0: Další kreativní výmluvy sbíráme na čísle 604-111-211. Já se ptám, co jste jako děti říkali rodičům, když se vám nechtělo do školy, jakou výmluvu jste někdy použili v práci. Máte doma dítě, které umí vymyslet příběh během 3 vteřin. Stalo se vám, že byla pravda tak neuvěřitelná, že vám ji nikdo nevěřil a máte výmluvu, která se u vás doma používá pořád dokola? Určitě zavolejte a my už teď hrajeme další muziku let 60. až 80. Přeji pohodový poslech.
3: Hudební kalendář Českého impulzu.
4: V roce 1974 nahnal František Ringo Čech svou tehdejší kapelu do studia a nahráli tuhle písničku.
5: Poslouchejte lidé dobří, co se stane dnes.
4: Pročí zpěvák Viktor Sodoma považuje za bláznivou, revoltoval proti nahrávání a byl nebo nebyl překvapen, když tenhle song vlastně i tak trošku konkuroval Karlu Gottovi. Odpovědi nabídne hudební kalendář ve středu o 11:30.
3: Český impuls. Rádio pro radost ze života.
6: A za dny jsou tady. A tak jsem pro tebe nachystal slevové kódy na tisíce produktů. Zlevni si počítače, mobily nebo hračky opět až 30%. A nezapomeň, do půlnoci objednáš, ráno v Alza Boxu máš. Ušetři se slevovými kódy na alza.cz.
7: Stavebniny DEK přináší mega akci. Tonda Chrenoton 14 v provedení Režná a Červená Engoba nyní za skvělou cenu a navíc ke každému metru čtverečnímu základních tašek 4 běžné metry sušených latí zdarma. Mega akce ve stavebninách DEK platí do 16. října. Tak si přijďte pro sušené latě zdarma. Více na DEK.cz.
8: Svět není jen samé slunce a duha, je to hodně zlý a drsný místo. Pneumatiky Tomcat jsou pneumatiky, na kterých si nerozbijete hubu ani za deště. Nejlevnější pneu.cz.
9: Datart vyhlašuje Datart nákupy.
10: Slyším, Datart nákupy?
9: Ano, Datart nákupy s fůrou exkluzivních slev. Vybavte si domácnost velkými spotřebiči ETA s až 20% slevou a štědrým cashbackem k tomu.
10: To je mazec.
9: Datart, opravdový elektrospecialista.
11: Už nemusíte čekat, až si ušetříte na nový nábytek. Pořiďte si ho jednoduše za cenu, na kterou máte. Už jen dnes získáte v prodejnách a na e-shopu skonto.cz slevu 50% z každých 10 000 nákupu nábytku. Pravidla poskytnutí slevy u obchodníka.
12: Desátý český mejdan s impulzem jubilejní a větší než kdy dřív. Miraj, Olympik, Lucie Vondráčková, MiG 21, Činasky a speciální host Richard Krajčo.
13: Počkat, někdo ale chybí.
12: Vy! 17. října O2 Arena. Jubilejní 10. český mejdan s impulzem. Lístky na vás čekají na impuls.cz. Ale nebudou čekat dlouho.

Někdo ráčí kráčet v brnění, má na něm rádoby arp. Když není uhozen, rychle je prozrazen, když neříká krásné R, tak ten si říká o malheur. Moudrý král princeznin bratranec, když vdával svých pět dcer, řek to dál nesnesu a prchnul do lesu, žádný ženich nemá R, kdo nemá R, ztrácí charakter.

0: Dvě minuty po půl deváté posloucháte Český impuls, rádio pro radost ze života. Dobré ráno z Hradce Králové nám přeje pan Jiří, který hlásí 7 stupňů a zataženo. A v Neratovicích máme paní Evu, která hlásí také zataženo a rovněž 7 stupňů. Tak to se nám to hezky sešlo na WhatsAppu rádia Český impuls. Další zprávy ohledně počasí sbírám na čísle 734-787-981. Dvě minuty po půl deváté a teď už kolega Michal Ransdorf a nejnovější zprávy.
1: Hezké pondělí. Podpora hnutí ANO pro sněmovní volby klesá na necelých 29%. Ostravská Škoda vagonka propustí desítky lidí. Policie zpřísňuje pobodání ženy u plzeňského rybníka na pokus o vraždu. Víkend přinese ochlazení a na hory sníh. Soud zakázal Trumpovi vysílat politické reklamy z veřejných peněz. Hokejisté Třince poprvé v sezóně ztratili body. A na závěr počasí bude celkem slunečno, jen výjimečně může spadnout pár kapek. Teploty se budou pohybovat mezi 10 a 15. Krátké zprávy vám přinesl Michal Ransdorf.
2: Český impuls. Rádio pro radost ze života.

0: rychle hraje Český impuls.
1: Kdo vchází do tvých snů, má lásko, když nemůžeš v noci spát.
0: Jako jediní hrajeme české písničky 60. až 80. let celý den.

0: Dobré ráno, za 3:45 Český Impuls, rádio pro radost ze života. Na řadě je naše další pondělní ranní hudební dvojice a ta nabídne písničky ze hry Taková ztráta krve. Tahletá hra byla uvedena v premiéře v divadle Semafor, a to v tento den roku 1960. Původní verze se hrála několik měsíců. Cenzoři tvůrce donutili upravit konec. Nás čeká skladba Klokočí v podání Jiřího Suchého a pak také Jiřího Suchého slyšíme i v další písničce duetu Sluníčko společně se Zuzanou Vrbovou. Ještě jednou opakuju, jedná se o písničky ze hry Taková ztráta krve. Máme za 2:45.
1: Hudební dvojice
2: a nep.

0: Zdravím vás z našeho rádia, pondělí 12. říjen, blíží se 9. hodina do dopoledne, naše ranní téma. My sbíráme nejkreativnější výmluvy, proč nepřijít do práce, do školy nebo proč něco nestihnout. Zkrátka pondělí, den, kdy člověka občas napadne, že by možná nebylo špatné ještě zůstat po víkendu doma. Mě zajímá, jakou nejkurioznější výmluvu jste kdy použili nebo slyšeli.
1: Jedna super výmluva byla, že jsme měli zablokované parkoviště. No moc tomu nechtěli věřit, až jednou ho zablokoval můj vedoucí, když vezl děti do školky, taky tak blbě zaparkoval. Takže pak už to bylo docela realistické.
2: A já většinou, když se mi nechtělo stávat na základní škole, to byly různý ty výmluvy, jakože mi blbě a tak, ale jednou mi tenkrát bratr, jakoby když se měnil čas, že jo, tak samozřejmě by to nařídil jinak, takže mě vlastně poslal do školy a vlastně pak jsem ve finále zjistila, že je i sobota.
0: Děkujeme za vaše telefonáty, za vaše reakce, za vaše komentáře. Do zpráv celou další muzika let 60. až 80.
3: Kdy naposledy si věřil v zázrak do poslední minuty? Kdy naposledy si nechtěl, aby večer skončil? Hokejová show, která ti rozbuší srdce. V neděli 18. října vyzve HC Sparta Praha v O2 aréně Oceláře Třinec. Nejlepší vstupenky rychle mizí. Pozice již od 210 korun na hcsparta.cz. Praha miluje hokej. A hokej v Praze je Sparta.
4: Právě teď v Planeu.

0: EMIO-dny až 35%. Navštivte jednu z našich prodejen nebo e-shop s více než 30 tisíci položkami skladem. Planeo.
1: Jde jednoduše zjistit, jestli za energie neplatíte zbytečně moc?
2: No jasně, s MND to jde.
1: Zavolejte nám zdarma na 800 400 500 pro nezávaznou kalkulaci. MND. Dodavatel elektřiny a plynu.
3: Turecko a dlouhé písečné pláže? Máme je v TUI. Řecko a kouzelné ostrovy plné krásných zátok? Máme je v TUI. Mallorca a její Tyrkysové moře? Máme je v TUI. Egypt a úžasný podmořský svět Rudého moře? Máme ho v TUI. Kypr, slunce a pohodová dovolená? Máme v TUI. A co dovolená all inclusive nebo hotel jen pár kroků od pláže? I to najdete v TUI. Objevte First Minute nabídku na léto 2027 a vyberte si svou dovolenou včas. TUI. Vaše dovolená začíná u nás.
4: Zima za rohem? My dobijeme baterii, vy dobijete energii na horách. My zkontrolujeme brzdy, vy zabrzdíte na horkou čokoládu. Využijte zimní servisní prohlídku za akční cenu a širokou nabídku kol z e-shopu Škoda. Objednejte se ještě dnes. Váš autorizovaný servis Škoda.
5: Co se ti stalo?
6: Ale ta moje kolena vržou jak staré panty. Asi už potřebuju nějakou kloubní výživu, jen nevím jakou. Je jich tolik.
7: Znáš Geladrink? Je to doplněk stravy. Kloubní výživa od světově uznávaného profesora Adama. Fakt dobrá výživa kloubů s kolagenními peptidy a vitamínem C, který přispívá k udržení zdravých kloubů.
6: Aha, a kde Geladrink kupuješ?
7: V lékárně nebo na www.orlink.cz. Tam mají s Geladrinkem výhodnou kůru kolena, kyčle a ramena. To je přesně pro tebe.
6: Tak to se podívám. www.orlink.cz.

0: Český impuls. Zprávy v 9.
1: A u nich vám Michael Ransdorf přeje hezké dopoledne. Nová podoba nové zelené úsporám drhne. Výhodné půjčky na energeticky úsporné renovace zatím dotáhl dokonce málo kdo. Státem podporované úvěry totiž nabízí pouze jediná banka. Během podzimu by se ale situace měla změnit. Řada bank se na spuštění bezúročných půjček v rámci nové zelené úsporám zatím chystá. Zvýhodněné úvěry fungují tak, že domácnost bance splatí jen půjčenou částku. Úroky a všechny další poplatky za ní pak zaplatí stát. Server Seznam Zprávy píše, že o výhodnou půjčku můžou žádat lidé se schváleným projektem renovace od Státního fondu životního prostředí, kteří zároveň splní u banky podmínky pro poskytnutí úvěru. Vlastníci bytů musí navíc mít i svolení od ostatních majitelů v domě. Fond životního prostředí do září přijal přes 2600 žádostí za 6,5 miliardy korun. Do konce roku by to mohlo být ještě víc než dvakrát tolik. Lidé si díky nové zelené úsporám můžou půjčit maximálně 750 000 korun, a to nejvýš na 15 let. Peníze můžou jít na zateplení, výměnu kotle nebo instalaci solárních panelů. Škoda Vagonka bude propouštět. V ostravské společnosti přijdou o práci desítky lidí. Firma tomu odmítá říkat hromadné propouštění a situaci označuje za optimalizaci kapacit. Dalších zhruba 120 pracovních míst má v příštím roce zmizet v ostravském pivovaru Ostravar. Výkyvy v zakázkách a nadcházející slabší období příštího roku provázejí celkovou situaci na trhu práce v Moravskoslezském kraji, kde bylo koncem září bez práce přes 55 000 lidí. Největší poptávka panuje po technických a řemeslných profesích, o které je ale na školách malý zájem. Ano, ztrácí. Podpora Babišova hnutí klesá na necelých 29%. Pokud by se teď konaly volby do sněmovny, ukazuje to průzkum NMS pro novinky.cz. Ještě v květnu přitom hnutí přisuzoval o skoro 4% víc. Jde tak o nejnižší výsledek od února. Stan je podle průzkumu lídr opozice. Získal by skoro 19% hlasů. O 6% víc než ODS. Do sněmovny by se dostalo i SPD, Piráti a Motoristé. Povodání běžkyně v Plzni dostává přísnější právní kvalifikaci. Původně kriminalisté případ prověřovali pro podezření z pokusu o těžké ublížení na zdraví a výtržnictví. Teď oznámili, že to mění na pokus o vraždu. Útočníka už policie dopadla. Běžkyně se v sobotu vydala sportovat okolo Boleveckého rybníka, kde ji napadl neznámý muž. Pobodaná žena skončila v nemocnici. No a nakonec počasí. Na obloze nám dneska vydrží jen pár mraků, ze kterých může trochu zapršet. Bude 10 až 15 stupňů Celsia. To byl výhled na to, jak bude. Uzavírá zprávy Michael Ransdorf. Dál vás bude provázet Adam Kuřica.
0: Český impuls. Rádio pro radost ze života.
2: 8:59, je to tak, dobrý den, jsem tady, Marie Rotrová, písnička Máma, tu si pouštíme právě teď a přeji hezké pondělní dopoledne s datem 12. října.

Minuta po čtvrt na deset posloucháte Český impuls, rádio pro radost ze života. Na Facebooku opět sbíráme vaše fotky z víkendu, už teď koukám do komentářů. Paní Simona Zdráhalová měla rodinnou sešlost, opékalo se prase, děkujeme za fotografii. Paní Zona Hrušová vyfotila strašně milou fotku. Pomocník na zahradě, píše paní Hrušová, a v popelnici na bioodpad je tam vyfocený krásný bílý pejsek, který se tam zatoulal. Určitě mrkněte na tuhletu fotku, klidně dejte paní Zuzaně Hrušové like, protože tato fotka je opravdu povedená, minimálně za mě. Koukám, že paní Zdeňka Němcová Neumannová už si dělala zkoušku na Vánoce, bramborový salát, řízek na jídlo. Paní Lucie Lucká zachytila krásné chvíle v lese, fotila nám tam krásný hřib. Tak co, jaký jste měli víkendy, jste byli, co jste viděli, co jste zažili, fotili jste, fotky sbíráme na našem Facebooku www.facebook.com/Český impuls, tam nás najdete. Máme 2 minuty po čtvrt na deset a teď už další hity 60. až 80. V zádech táhnu stín zpívá český Elvis Presley, Karel Zich. V zádech

0: Dvě minuty po půl desáté posloucháte Český Impuls, rádio pro radost ze života. Za malou chvíli Viktor Sodoma, písnička Tenhle film, pondělí 12. říjen. Máme tady hezké podzimní dopoledne, ostatně svědčí o tom i zpráva paní Vlaďky z Jemnice, která hlásí 4 stupně modrou oblohu, sem tam mrak. Pozdravujeme a teď už Viktor Sodoma tady na rádiu Český Impuls.
1: Český Impuls. Rádio pro radost ze života.

Přeji hezké dopoledne z rádia Český Impul se pondělí 12. říjen do zpráv do 10. s kolegou Michalem Ransdorfem. Za malou chvíli další muzika let 60. až 80. Lenka Filipová, písnička Ať žije show. Dnešní ranní téma bylo o výmluvách. Bavili jsme se o tom, že je pondělí, den, kdy občas člověka napadne, že by možná nebylo špatné ještě zůstat doma, a my jsme sbírali ty nejkreativnější výmluvy, proč nepřijít do práce.

0: Každý den minimálně 150 tisíc chlapů v republice slyší nejčastější výmluvu. Dneska ne, dneska mě bolí hlava.
1: Utekl mi pes, šéfe, budu ho hledat. Bohužel nevím, jestli se mi to podaří ještě dnes. Přeji dobrý den.
2: Ano, ano, klasická výmluva, ta asi funguje všude. Ono se to, samo se to, já to nebyla, tak hezký den.
3: Život je šatna v kabaretu.

když okna první elektriky poslala známé cukrbliky záclonám mého pokoje. A Úsvit přišel stisknout kliky, tak po klávesách harmoniky šly tóny dělat rozbroje. Pod střechou kdo si hrál, někdo se tomu smál,

čas já dnes. Mám vanu plnou fialek, mám vanu plnou fialek, mám vanu plnou fialový fialek. Postupně se všem zalíbilo, budit se písní, zvlášť šlilo s harmonikou tahací.

0: vanu plnou fialy. Mám vanu plnou fialový fialek.
1: Posloucháte Český impuls.

0: A u nich vám hezké dopoledne přeje Michael Ransdorf. Malé nemocnice zápasí o každou korunu. Kvůli novému plánu na centralizaci zdravotní péče jejich představitelé bojují o to, aby jim zůstaly operace žlučníků a kýl. Případný přesun takových jednodušších zákroků vidí problémově. Kdyby z malých nemocnic takové operace zmizely, chyběly by jim pak peníze od zdravotních pojišťoven. Složité specializované operace by ale malé špitály klidně přenechaly specializovaným centrům. Předseda Asociace českých a moravských nemocnic Michal Čarváš se pokusil serveru Novinky.cz popsat, které zákroky se můžou počítat jako ty jednoduché. Podle něj by mělo jít o ty operace, které pro pacienta bez komplikací znamenají maximálně 3 dny na nemocničním lůžku. To může být právě operace kýly, žlučníku nebo taky slepého střeva. Ministr zdravotnictví Adam Vojtěch ale vidí v přesunu jednoduchých operací do malých špitálů problém. Podle něj pacienti chodí s běžnými problémy i do velkých nemocnic, a to třeba kvůli tomu, že je mají zkrátka nejblíž. Jednoduché operace jim nechce brát i kvůli tomu, aby na nich tamní lékaři nabrali potřebnou praxi. Rozhodnuto má být do roku 2030, kdy má být hotová centralizace zdravotní péče. Na Kbelskou v Praze řidiči znovu potřebují pevné nervy. Rekonstrukce je ve své další fázi, tentokrát už poslední. Dneska se zavírají zbývající nájezdové a sjezdové rampy. Oprava ve dvou částech potrvá do konce listopadu. Poslední etapa rekonstrukce bude kratší, než se původně plánovalo, slibuje technická správa komunikací. Až do 23. října bude uzavřena sjezdová rampa do Veselské. V tomto úseku bude provoz na Kbelské veden jedním jízdním pruhem. Ostatní nájezdy a sjezdy zůstanou průjezdné. Alternativní trasy k této rampě budou značeny. Druhá část závěrečné etapy bude následovat od 24. října. Nákladní auto zabilo chodkyni. Tragická nehoda se ráno stala u Přerova nad Labem na Nymbursku. Žena podle prvotních informací přecházela silnici mimo přechod pro chodce. Okolnosti neštěstí vyšetřují nymburští kriminalisté. Plzeň povede další 4 roky primátor Roman Zarzický. Jeho ve volbách vítězné hnutí ANO už se dohodlo na koaliční spolupráci s hnutím STAN a uskupením Pro Plzeň. Z plzeňského zastupitelstva naopak vypadli Piráti. Povolební jednání na západě Čech sleduje reportérka Klára Fajstová. Pěkné dopoledne.
1: Hezký den. Strany budoucí plzeňské koalice už podepsaly memorandum, které do 5 dnů přetaví do podoby koaliční smlouvy. Rada města bude 9členná, doteď měla 11 členů. Suverénní vítěz voleb ANO v ní bude mít většinu 5 křesel. V dosavadní koalici byli navíc Piráti, kteří se teď do 47členného zastupitelstva nedostali. Nová koalice bude mít 34 mandátů. V opozici zůstane ODS a uskupení Chceme Plzeň. Klára Fajstová, Plzeň.
0: No a úplně nakonec zpráv přinášíme. Počasí nový týden zahajujeme za výjimečných přeháněk, během kterých naměříme 10 až 15 stupňů Celsia. To byly zprávy a Michael Ransdorf.
2: Český impuls. Rádio pro radost ze života.
3: Krátce po 10. hodině vás opět zdraví Adam Kořica. Přeji poklidné a ničím nerušené pondělní dopoledne, 12. říjen, a teď už Vladimír Mišík, písnička Variace na renesanční téma.

0: Přeji hezké pondělí dopoledne z rádia Český Impuls. Pondělí 12. říjen. Doufám, že se máte fajn. Do půl jedenácté ještě určitě zaspívá Valdemar Matuška. V pořadu Máma Česko rádi vyrazíme k pískovcovým pokličkám na Kokořínsku. Jak tento mimořádný útvar vznikl, uslyšíme o půl jedenácté.
1: Hudební kalendář Českého Impulsu.
2: V roce 1974 nahnal František Ringo Čech svou tehdejší kapelu do studia a nahráli tuhle písničku.
3: Poslouchejte, lidé dobří, co se stane dnes.
2: Proč zpěvák Viktor Sodoma považuje za bláznivou, revoltoval proti nahrávání a byl nebo nebyl překvapen, když tenhle song vlastně i tak trošku konkuroval Karlu Gottovi. Odpovědi nabídne hudební kalendář ve středu o půl dvanácté.
1: Český Impuls. Rádio pro radost ze života.
4: Turecko a dlouhé písečné pláže?
5: Máme je v Tui.
4: Řecko a kouzelné ostrovy plné krásných zátok?
5: Máme je v Tui.
4: Mallorca a její Tyrkysové moře?
5: Máme je v Tui.
4: Egypt a úžasný podmořský svět Rudého moře?
5: Máme ho v Tui.
4: Kypr, slunce a pohodová dovolená?
5: Máme v Tui.
4: A co dovolená all inclusive nebo hotel jen pár kroků od pláže? I to najdete v Tui. Objevte First Minute nabídku na léto 2027 a vyberte si svou dovolenou včas. Tui. Vaše dovolená začíná u nás.
6: Prodáváte auto a chcete dostat nejvíc?
7: Pak přijeďte do AutoESA.
6: Vaše auto zdarma naceníme a převezmeme záruky.
7: A navíc pouze nyní garance nejvyšší výkupní ceny.
6: Máte už nabídku od jiného prodejce? My vám dáme ještě víc a to i hned a v hotovosti.
7: Kdo na to jde? Od lesa prodá auto u ESA.
8: Tatart vyhlašuje Tatart nákupy.
9: Slyším Tatart nákupy?
8: Ano, Tatart nákupy s fůrou exkluzivních slev. Odstartujte podzim naplno s novým notebookem nebo tabletem, který pořídíte až o 20% levněji.
9: To je mazec.
8: Datart, opravdový elektrospecialista.
10: Svět není jen samé slunce a duha, je to hodně zlý a drsný místo. Pneumatiky Tomcat jsou pneumatiky, na kterých si nerozbijete hubu ani za deště. Nejlevnější pneu.cz.
11: Desátý český mejdan s Impulzem. S Impulzem. Jubilejní a větší než kdy dřív. Miraj, Olympik, Lucie Vondráčková, MiG 21, Činasky a speciální host Richard Krajčo.
12: Počkat, někdo ale chybí.
11: Vy! 17. října O2 Arena. Jubilejní 10. český mejdan s Impulzem. Lístky na vás čekají na impuls.cz. Ale nebudou čekat dlouho.

0: Český Impuls Radio pro radost ze života. Americké písničky. Tak ty nás čekají v rámci naší pondělní dopolední hudební dvojice. Více prozradím po půl jedenácté. Teď už budeme okukovat středočeské pokličky. Hana Kracíková vše vysvětlí, startuje pořad Máme Česko rádi.
1: Máme Česko rádi.
2: Další Máme Česko rádi je tu a jako obyčejně volám Mirkovi Tausigovi, abychom si dnešní vyprávění rozdělili. Dobrý den, Mirku.
3: Dobrý den. Pokličky jsou zvláštní pískovcové útvary, skály ve tvaru sloupů a na vrchu mají rozšířenou část, teda takovou pokličku.
2: Přesně tak, celé to vypadá jako velký hřib. Tyhle překrásné útvary najdou zájemci nedaleko Mšena na Mělnicku nad Kokořínským dolem. Kolem vede naučná stezka. Mirku, myslím, že se sluší, abychom řekli, jak pokličky vznikly.
3: Tak já se pokusím o to, co nejstručněji. Vrchní část, tedy poklička, nebo podle vás takový ten klobouk houby, je z odolného pískovce, který obsahuje hodně železa. Nohy houby jsou z měkčího pískovce a drolí se tedy rychleji.
2: To snad bude srozumitelné i pro děti. A pokud ne, vezměte je na pokličky sebou. Určitě se jim budou líbit. Vede kolem nich 6-kilometrový okruh s parkoviště mezi Hlučovem a Vojtěchovem. Nebo je možné si jen vyšlápnout dřevěné schody ke dvěma nejmohutnějším pokličkám a pak se vrátit k autu. Hana Kracíková, Máme Česko rádi.
1: Český impuls. Rádio pro radost ze života.

0: Cestou, ne cestou.
1: Jako jediní hrajeme české písničky 60. až 80. let celý den.
0: Auta jezdí tam a nákladňáky sem. Tři čumíci jdou rovnou za nosem.
1: Český impuls. Rádio pro radost ze života.

0: Šífy a pak nás také nemine František Ringo Čech, skladba Píseň o Americe. Já jsem Adam Kuřica, touto hudební dvojicí se s vámi loučím. Za sebe vám přeji poklidné pondělí, zvládněte ten vstup do nového týdne a na každého z vás se budu těšit zítra po 6. hodině raní. Dále už bude pouštět muziku let 60. až 80. po zprávách v celou kolega Ludvík Pospíšil. Mějte se krásně, naslyšenou.
1: Hudební dvojice
2: Anet, co mají písničky společného?
3: Ten, kdo nezná hukot vody, lopatkama vířený, jako já, jo, jako já.

před hrabem. Jo, jo, kdo má roztrhaný poty, kdo má pořád jenom hlad, jako já, jo, jako já.

kdo chce zhrnout třeba zítra, komu je to všechno, kdo je sám, kdo jako já. Kdo má srdce v správným místě, kdo je prostě prýma kluk, ať se na hlucom spíší, ty najmou ptá. Jo, ho, ho. Ahoj!

To už 4 ráno, nebo víc. Jsem vzhůru, koukám na měsíc, anebo dolů do ulic, kde lampy bloudí. Snad je to jedna z nočních můr. Co vidím, to je soudní dvůr a ten mě teď soudí. Soud rána, to je nespavost a notně potměšilý host. Je seriózní na výsost a tak mě teď soudí. Já ale kuráž pozbírám a řeknu, všechno popírám, jen ať si mě soudí. Ať mě klidně soudí.

Mí milí asi nevědí, že slouží službu medvědí, když v roli svědku povědí, že mám ráda třeba růže. I to, že ještě radši spím a ve snech často zabloudím k vůni mužské kůže. To mi nepomůže. Co na půl je, chci docela. Chci vstát jak ptáci z popela a dělat, co se nedělá. A za to mě teď soudí. Chci v kádi světa hledat špunt, když na huntě sem poznám hunt a v zlatě jeho kontrapunkt. Proto nezabloudím. A tak se nepřiznám. Soudí. Tady mou nápadnou růž. Dnes mě soudí.

Ten soud mi říká, už to vzdej. Jen na sebe se podívej a zapravdu nám dej, že jsi pěknej ptáček. Jen pohled na svou minulost a pochop, že v nás hárá zlost. Tak požádej nás o milost a začni s pláčem. Já koukám vzhůru na měsíc a taky dolů do ulic a sama sebe slyším říct, nejsem z těch doloudí. Už nechte dalších průtahů, jsem vina v plném rozsahu.

0: I takhle hraje český
1: impuls.
0: Jako jediní hrajeme české písničky 60. až 80. let celý den.
2: Za mostem v úzké ulici je krámek z dálky vonící. Meduňkou, rdesným, s kořicí, ale hlavně...
0: Český impuls. Rádio pro radost ze života. Rádio Český impuls. Zprávy v 11.
3: A u nich vás vítá Michael Ransdorf. Pěkné dopoledne. Asistenti pedagoga se na vládu dostanou za týden. To by mohl kabinet projednat novelu upravující jejich financování. Po dopolední koaliční debatě to řekl poslanec za motoristy Miroslav Krejčí. Předcházet tomu bude ještě jedno jednání v rámci koalice. Shoda mezi ANO, SPD a motoristy podle něj panuje na rozšíření kapacity speciálního školství. Diskuzi nad novelou vláda minulý týden přerušila. Nový systém by měl také zastropovat počet asistentů pedagoga. Jako další krok SPD vidí znovu zřizování speciálních škol. Vsetín se připravuje na dobu po Jiřím Čunkovi. Hnutí vedené současným starostou tohoto města na Zlínsku totiž u voleb propadlo. Známý politik tak bude podle všeho jenom řadovým zastupitelem.
4: 67-letý Jiří Čunek rozhodně přerostl komunální politiku, byl mimo jiné místopředsedou vlády, vedl lidovce, vládl Zlínskému kraji, co by hejtman. Na postu prvního muže valašské metropole byl co by starosta střídavě 16 let. Jenže jim vedené uskupení rozumem a srdcem teď dostalo jen 16% hlasů, vítězné sdružení nezávislých kandidátů VS21 přes 40 a jeho lídr Martin Metelka dobil radnici. Jan Čada, Vsetín.
3: A jdeme dál. Ze sporu v Chlumci nad Cidlinou je pokus o vraždu. Policie obvinila 63-letého muže, který po hádce zaútočil kuchyňským nožem na svého známého. 38-letý muž utrpěl vážná zranění. Leží v nemocnici. Obviněnému, který sedí ve vazbě, hrozí až 18 let za mřížemi. Ochranu vodojemu Flora v Praze budou dneska nacvičovat policisté, vojáci a hasiči. Taktické cvičení se uskuteční v sídle pražských vodovodů a kanalizací na Vinohradech. Vodojem Flora patří mezi kritickou infrastrukturu a zásobuje pitnou vodou asi 16 000 domácností v Praze 2, 3 a 10. Do Vietnamu se dá z Česka dostat napřímo. Mezi Prahou a Hanojí létá pravidelná linka. Spojení je cestujícím k dispozici dvakrát týdně s mezipřistáním v kazašském Almaty, a to vždy v úterý a v sobotu. Mluvčí pražského letiště Václava Havla Jiří Hanych počítá, že po letech mezi Prahou a Hanojí bude vysoká poptávka.
5: Předpokládá se, že by nové spojení v prvním roce provozu mohlo využít víc než 67 000 cestujících v obou směrech. Vietnam dlouhodobě patří mezi země s nejsilnější komunitou v Česku. Nová linka tak reaguje na stabilní poptávku po cestování za rodinou a blízkými.
3: Podle vyhledávačů letenek cena přímého zpátečního spojení mezi Prahou a Vietnamem začíná zhruba na 18 tisících korunách. No a na závěr jdeme na počasí. Na obloze nám dneska vydrží jen pár mraků, ze kterých může trochu zapršet, bude 10 až 15 stupňů Celsia. Pěkný den s naším rádiem vám přeje Michael Ransdorf.
0: Český impuls. Rádio pro radost ze života.
6: 3 minuty po 11. hodině. Krásné dopoledne přeje Ludvík Pospíšil a taky Dalibor Janda, který bude zpívat.

0: Rádio Český impuls.
1: Lojzo? Hej! Lojzo!
2: Ano, Lízinko?
1: Dojdeš pro vodu?
2: Už běžím.
1: No proto.
2: Vědro má ve mně díru, milá Lízo, vědro má ve mně díru, milá Lízo, jak hrom.
1: Taky ucpí, milý Lojzo, milý Lojzo, taky ucpí, milý Lojzo, milý Lojzo, ucpí.

0: ten slámy.
1: Jenže sláma je dlouhá, milá Lízo, jenže sláma je dlouhá, milá Lízo, dlouhá.

Sekera je moc tupá, milá Lízo, jenže sekera je moc

0: Jenže brousek je suchý, mrá růzo, mrá růzo. Jenže brousek je suchý, mrá růzo, suchý.
1: Taky namoč, mýojzo, mýojzo, mýojzo. Taky namoč, mýojzo, mýojzo, smoč ho.
0: A čím ho mám smáčet, mrá růzo, mrá růzo. A čím ho mám smáčet, mrá růzo, řekni čím.
1: Zkus vodu, mýojzo.
0: V čem jí mám přinést, mlá lízo, a v čem jí mám přinést, mlá lízo, řekni v čem.

Karel Zich, za chvíli Jiří Schellinger, Holubí dům. Hrajeme vám české písničky 60. až 80. let celý den. Ticker z Indie dával v hitparádě na frak i Karlu Gottovi. Zavzpomíná na to Viktor Sodoma. A to v našem hudebním kalendáři. Nové vydání je připraveno na středu na 11:30.

0: Na českém Impulzu české písničky celý den, hned po půl dvanácté Josef Kemmer a Čistý štít. Máme tady pondělí 12. října, Karel Černoch by dnes oslavil 83. narozeniny. No a my uslyšíme, co údajně vyváděl na zájezdech. Poslechnout si to můžeme odpoledne, přesně ve 16:45. No a v tom celém bude jistou roli, tu hlavní, hrát Jiří Wimmer.
1: Český Impuls. Rádio pro radost ze života.

když obchodník má v erbu krám, tak trosečník má s prken prám. A vězeň mívá v erbu mříž a křižák štít a na něm kříž.

0: Rychle hraje Český impuls.
1: Knihách vázaných kůži. Kouzel je víc než dost.
0: Jako jediní hrajeme české písničky 60. až 80. let celý den.

0: Pondělní program Českého impulzu, za chvíli 12. hodina přijdou zprávy, no a do té doby určitě stihneme písničku z Impulzovic krabičky. Václav Neckář bude zpívat Miluju a maluju. No a tuhle písničku pro nás vybrala Petra Janů.
1: Petra Janů uvádí písničky z Impulzovic krabičky.
2: Neckářovou písničku Miluju a maluju určitě znáte z filmu Šíleně smutná princezna. Napsal ji podobně jako ostatní skladby z téhle filmové pohádky jazzový pianista Jan Hammer. To je člověk, který jako jediný Čech vedl americký žebříček nejhranějších písní. To bylo v roce 1985 s ústřední melodií ze seriálu Miami Vice. Dostal za ní i jednu ze svých dvou cen Grammy. Hudbu k Šíleně smutné princezně prý napsal v 17 letech. A není to na tom teda znát. A jako zpěvačka vám můžu říct, že to, co tam zpívají Neckář s Vondráčkovou, je hodně, ale opravdu hodně těžké.

0: I takhle hraje Český impuls.
1: Tam, kde zem duní, kopyty stát.
0: Jako jediní hrajeme české písničky 60. až 80. let s

0: Rádio pro radost ze života. Rádio Český impuls. Zprávy v poledne.
1: Pěkný den. V Krupce na Teplicku probíhají policejní manévry. Na místě zasahují pyrotechnici. Mají podezření, že je v Mánesově ulici nástražný výbušný systém. Policisté na síti X uvedli, že vymezili bezpečnostní perimetr. Pyrotechnik prověřuje podezřelý předmět. V Mánesově ulici jsou rodinné domy. K události přijeli i hasiči a zdravotníci. Policejní mluvčí pro zpravodajský server iDNES.cz uvedla, že v souvislosti se zásahem na místě evakuovali dvě osoby. Výsledky víkendových voleb mají oficiální štempel. Státní volební komise posvětila i nejtěsnější rozdíl v historii senátních voleb. Do druhého kola ve Žďáru nad Sázavou neprošel o jediný hlas ortoped Radek Černý. Ředitel odboru voleb z ministerstva vnitra Tomáš Jirovec řekl, že si neúspěšný uchazeč může stěžovat až po konci druhého kola.
2: Stížnost soudu by byla předčasná, protože tam se musí počkat až na průběh druhého kola. Více kandidátů postupuje pouze v situaci, kdy je rovnost hlasů mezi kandidáty, a to v situaci, kdy je to na druhém, třetím, případně i dalších místech ta rovnost.
1: Ve Žďáru nad Sázavou se tak proti sobě postaví starosta Nového Města na Moravě Michal Šmarda proti obhajujícímu senátorovi Josefu Klementovi. Právě on do druhého kola prošel o jeden jediný hlas. Doplním, že druhé kolo senátních voleb začíná už tento pátek ve 14 hodin. V Liberci je o koalici jasno. Na jejím vytvoření se domluvili vítězní starostové pro Liberecký kraj s hnutím Lepší Liberec a uskupením Liberec otevřený lidem plus Piráti. V 39 členem zastupitelstvu by měli pohodlnou většinu 31 hlasů. Novináře dnes o dohodě informovali zástupci těchto stran. V opozici tak nejspíš zůstane pouze ANO, které bylo součástí radniční koalice posledních 12 let. Světová média obletěla zpráva o čtyřnohém hrdinovi. Malý pes totiž v září v americkém Kansasu dokázal zastavit policejní hlídku a přivést ji na pomoc ke svému páničkovi, který ležel na zemi a nedokázal se zvednout. Jak píše server Novinky.cz, druhý pes mezi tím svého pána hlídal. Ten v garáži nešťastně upadl a na pomoc čekal 3 hodiny. Policisté i hned zavolali sanitku. Po lékařském ošetření se majitel domu i díky svým psům už úspěšně zotavuje. Uznání se ale dostalo také policistům, kteří psa s připnutým vodítkem vnímali a napadlo je zvíře sledovat. Dnes čekáme sluníčko i mraky, těch bude víc na severu a severovýchodě, kde se přechodně může obloha i zatáhnout a místy se tam vyskytnou přehánky, na horách i sněhové. Naměříme do 15 stupňů, na jihu Moravy bude až 17. Tolik zprávy a Lenka Svobodová.
0: Český impuls. Rádio pro radost ze života.
3: Lešek Semelka, Jména, tak to je první písnička po 12. hodině. Já jsem Ludvík Pospíšil a přeju vám krásné poledne.

0: kdo pak jí teď řekne, že jsem o ní stál.
1: Vítě Vávra nám dospívá na Českém Impulzu. Za chvíli spustí skupina Olympic svoji želvu. Hrajeme české písničky 60. až 80. let celý den. No a taky pro vás chystáme televizní program na dnešní večer. Saša Hemala se ohlásí přesně v 12:30 tady na Českém Impulzu.
2: Hudební kalendář Českého Impulzu.
3: V roce 1974 nahnal František Ringo Čech svou tehdejší kapelu do studia a nahráli tuhle písničku.
4: Poslouchejte, lidé dobří, co se stane dnes.
3: Proč zpěvák Viktor Sodoma považuje za bláznivou? Revoltoval proti nahrávání a byl nebo nebyl překvapen, když tenhle song vlastně i tak trošku konkuroval Karlu Gottovi? Odpovědi nabídne hudební kalendář ve středu o 11:30.
2: Český Impuls. Rádio pro radost ze života.
5: Usnula?
6: Asi jo.
5: Stejně zvláštní, co člověk začne řešit jinak.
6: Když vezete to nejdůležitější vzadu, chcete mít jistotu.
5: Kup auto bez rizika. Auto ESA, ověřené vozy.
7: Kdo na to jde od ESA, koupí auto od ESA.
8: Stavebniny DEK přináší mega akci. Ucelené komínové systémy Shield s izostatickou komínovou vložkou nyní za výjimečně snížené ceny a navíc s dopravou zdarma. Mega akce ve stavebninách DEK platí do 16. října. Tak si přijďte pro komínové systémy Shield za skvělé ceny s dopravou zdarma. Více na DEK.cz.
9: Máte recept a nemáte čas? Rezervujte si léky na předpis online. Lékárníci v Dr. Max vám je do 15 minut připraví k vyzvednutí v nejbližší lékárně. Šetříme váš čas. Tak přijďte najisto. Více na drmaxlekynapředpis.cz. Lékárny Dr. Max.
10: Desátý český mejdan s Impulzem. S Impulzem. Jubilejní a větší než kdy dřív. Miraj, Olympic, Lucie Vondráčková, MiG 21, Činasky a speciální host Richard Krajčo.
11: Počkat, někdo ale chybí.
10: Vy! 17. října O2 Arena. Jubilejní 10. český mejdan s Impulzem. Lístky na vás čekají na impuls.cz. Ale nebudou čekat dlouho.

0: Pondělní program Českého Impulzu máme 12. října. Zpěvák Karel Černoch by dnes oslavil 83. narozeniny. Karla si zahrajeme v hudební dvojici krátce po půl jedné. Teď ale televize a Saša.
1: Televizní tipy Alexandra Hemaly.
2: To, že minulý týden by náš první český prezident oslavil 90. a každý z nás asi ví. Nicméně od roku 1993 až do roku 2006 sledoval dokumentarista Pavel Koutecký jeho profesní i soukromý život v časozběrném dokumentu, který nazval Občan Havel a na který se můžete podívat ve 20 hodin na ČT2. Na Nově v premiéře uvádí další pokračování kriminálky Anděl a protože se jedná již o 8. řadu, je jasné, že tento druh žánru je u diváků velmi oblíben. Dnes tedy přijdou kriminalisté na psychiatrickou kliniku, kde byla nalezena oběšená pacientka. Vše na první pohled svědčí o sebevraždě, ale díky podivnému chování personálu i členů její rodiny jim nedovolí případ odročit. Blázinec, tak to je název dnešní epizody kriminálky Anděl ve 2020 na Nově. Policisté z malého Pitavalu velkého města zase budou pátrat po zmizelém manželovi ženy, která nahlásila, že již několik dní se neobjevil doma. Vyšetřování kriminalisty dovede až k soukromému opraváři aut, který byl patrně posledním, kdo zmizelého viděl. Vedoucí partiové prodejny, tak to je název dnešního pokračování malého Pitavalu z velkého města ve 20.15 na Primě. Přeji hezký pondělní večer.
1: Český impuls. Rádio pro radost ze života.

0: Takhle hraje Český impuls.
1: Páni a paní, vím, jak se ruší žál. Já tíhnu duší, jen klejny karneval.
0: Jako jediní hrajeme české písničky 60. až 80. let celý den.
2: Vezli by jsme spolu, spadli by jsme dolů, byl by konec všemu.
0: Český impuls. Rádio pro radost ze života.

0: Věna Bartošová nám dospívala na Českém impulzu, za chvíli 13. hodina zprávy, no a právě teď dvě písničky ze Slunce Sena. Jednak to bude Michal Penk s písničkou Hlaď mě, no a ještě předtím Slunce Seno Jahody a Karel Černoch, který by dnes oslavil 83. narozeniny.
1: Hudební dvojice
2: aneb jako vejce vejci.

sám to poznal brzy a nechal nám jen pár slov ryzích. Nelidstvím, lidství zničen.

0: Radio Český impuls. Zprávy ve 13.
1: Pěkné odpoledne. Na škole ve francouzském městě Aubagne se střílelo. Podle místních médií je zraněný ředitel školy a jedna učitelka. Policie už podezřelého ze střelby zadržela. Média uvádějí, že jde o nezletilého. Na místo míří francouzský ministr vnitra a šéf rezortu školství. Krupka na Teplicku byla na nohou naštěstí zbytečně. Pyrotechnici tam dopoledne zasahovali kvůli podezřelému předmětu, kterého si na ulici všiml kolem jdoucí. Policie měla podezření, že by mohlo jít o nástražné výbušné zařízení a vyměřila bezpečnostní perimetr. Při prověřování podezřelého předmětu se ukázalo, že se jedná o zábavní pyrotechniku. Zásah probíhal v Mánesově ulici, kde jsou rodinné domy. Policie na síti X napsala, že celkem evakuovali 11 lidí. Ti se už můžou vrátit do svých domovů. Město Most už má plán na využití končící knihovny. Unikátní objekt se promění v centrum umění, vzdělávání a komunitního života. Knihy a studovny se brzy budou stěhovat do rekonstruovaného objektu Repre.
2: Velká rošáda a hledání nového využití. Tohle všechno provází chystané stěhování. Původní objekt byl totiž projektován jako studovny a knihovna se sklady a řada místních měla proto strach, že nové využití objektu ublíží. Návrh, se kterým přišli architekti z německého Berlína, ale obavy rozptýlil. Pro nové využití vznikne koncept domu v domě, který původní prvky zachová.
1: Rusko podle Zelenského porušilo energetické příměří. Včera ho s okamžitou platností ohlásil americký prezident Trump. Jak píše agentura Reuters, ukrajinský prezident Zelenský dnes ve videoprojevu na bezpečnostní konferenci ve Varšavě uvedl, že Rusko příměří porušilo, zatímco Ukrajina podle domluvy v noci na ruské rafinerie neútočila. Zelenský zároveň vyzval Spojené státy, aby donutili Moskvu příměří dodržovat. Podle Trumpa obě strany s příměřím souhlasily. Zelenský se podle vyjádření pro Reuters o Trumpově návrhu dozvěděl z médií. Zopakoval, že Ukrajina je připravená dohodu o neútočení na energetické objekty dodržovat, pokud Rusko učiní totéž. Mraky dnes můžou být i přeháňkové, na horách i smíšené nebo sněhové. Postupně má ubývat srážek i oblačnosti. Naměříme mezi 10 a 15 stupni, na jihu Moravy ukáže teploměr až 17. Tolik zprávy a Lenka Svobodová.
0: Český impuls. Rádio pro radost ze života.
3: 3 minuty po 13. hodině přichází Linda Pavel. Kdo nespívá, nemá hit. Já jsem od ní pospíšil a přijdu.

Skupina Kex dohrála na českém Impulzu. Za chvíli už Pavel Novák, Pihovatá dívka, hrajeme české písničky 60. až 80. let. A taky se budeme toulat, navštívíme Tahiti. Proč byste si přáli právě na tomhle ostrově ztroskotat? Tak to řekne cestovatel Jirka Koubaba.

0: To nejhorší z pracovního týdne už máme za sebou, prostě už jsme začali, pondělní odpoledne, za chvíli Dalibor Janda, 10 prstů pro život. No a ještě předtím rozbijeme tábor ve francouzské Polynésii.
1: Cestujeme s Jirkou Kolbabou.
2: Poznáváme souostroví Tahiti. Už včera Jirka prozradil, že jedním z jeho nejoblíbenějších ostrovů je ostrov Morea. Co tě na něm tak zaujalo, že patří k tvým nejoblíbenějším?
3: Protože je to takový ten pravý ráj, který v Pacifiku hledáš, kde je fantastická vegetace, kde jsou průzračné laguny, kde jsou tyrkysové vody v těch lagunách, kde jsou teplé laguny, kde je nádherná hornatá krajina a příroda. Já ji znám z mnoha filmů, třeba Vzpoura na lodi Bounty, to se natáčelo vyloženě v tom Cookově zálivu. Další vedlejší záliv, který se jmenuje Opunohu, je také neméně krásný. A tam všude najdeme památky těch původních polynéských kultur.
2: Čili to je přesně takový ten ostrov, když sníme, že bychom chtěli někde ztroskotat, tak tady.
3: Tady, Honzo, bych velice rád ztroskotal a zůstal tam do konce mého života. To je opravdový pacifický ráj.
2: Dotýkáme se těch kultur i dnes nějakým způsobem?
3: No tak ano, je to o tom, že ti lidé původní, ti tady žijí po tisíce let a oni si stavěli svoje takzvané maraje, takové svatyně. A my dneska najdeme pozůstatky těchto svatyní v různých lokalitách, kde ještě misionáři nebo přibývší turisté nestačili zničit, a právě na Moreji tam jich najdeme poměrně velké množství. Takže zůstáváme při pobřeží, kde dokonce je jediný kemp francouzské Polynésie a můžeme spát ve stanu nebo pod širákem na pláži, což je příjemné a za málo peněz. Najdeš tady obchody, kde nikdo není, žádný prodavač, kde máš jenom vyložené zboží a krabičku s penězi a ty si vezmeš, co si máš vzít, zaplatíš příslušný obolus a jdeš dál a nikdo to neukradne. V krabičce je $100 nebo franků nebo eur nebo jakékoliv měny světové a nikdo to neukradne. Každý si vezme za to svoje mango, to, co si má vzít, nebo zaplatit to, co si má zaplatit. Je to naprosto úžasné. V zemi, na místě, kde kdysi se kradlo ve velkém, se dneska nekrade a lidé se chovají nesmírně vstřícně, nesmírně fair play. Další velký kulturní zážitek z mého cestování po planetě.
2: Tolik cestovatel Jirka Kolbaba a Honza Benešovský.
1: Český impuls. Rádio pro radost ze života.

0: I takhle hraje Český impuls. Jediní hrajeme české písničky 60. až 80. let celý den.
1: Já sám ty šíhle hýčkám, jsou nesmělé.
0: Český impuls. Rádio pro radost ze života.

chvíli ji proklíná, náladu pod nulou, byla jak lavina.

doufám raději, že tím to nekončí. Že někde hlouběji, navzdory myšlenkám, pod jejich příboji,

Pondělí na Českém impulzu, máme 12. října. Právě teď si připomeneme hru Taková ztráta krve. Ta měla premiéru v divadle Drak, a to přesně v tento den, ale v roce 1960. Takže pořádná historie. Původní verze se hrála jenom několik měsíců, cenzoři tvůrce donutili dokonce upravit konec.

0: odpoledne. Kriminalisté pokročili v případu zavražděné taxikářky v Šumperku. Navrhli obžalovat 39-letého muže, který zároveň čelí obvinění z pokusu o vraždu dalších dvou lidí. Krajský policejní mluvčí agentuře ČTK sdělil, že muži hrozí až výjimečný trest. Ženu letos v únoru bodl razantně nožem do krku ze zadního sedadla taxi. Další dva lidi zranil, když jejím ukradeným vozidlem prchal před policisty a úmyslně najel do protisměru. Taxikářka o život 4 dny bojovala v nemocnici. Nakonec zraněním podlehla. Na Sněžce nasněžilo. Napadla tam první sněhová nadílka startující sezóny, která vytvořila vrstvu. Podle meteorologů začalo sněžit už včera. Kolem poledne bylo na Sněžce okolo nuly. SPD podpoří senátní kandidáty ANO výměnou za úpravu v ústavě. Hnutí Tomia Okamury chce do konstituce zakotvit českou korunu jako tuzemské platidlo. Dohoda padla na dnešním jednání vládní koalice. SPD se do druhého kola senátních voleb nepodařilo dostat žádného z kandidátů partaje. Nikdo neuspěl. Na rozdíl od toho hnutí ANO má ve finálním boji o horní komoru 13 kandidátů. Celkově jich kandidovalo 24. Předseda SPD Tomio Okamura dnes řekl, že voličům svého hnutí doporučí ve druhém kole senátních voleb volit právě kandidáty ANO. Má ale podmínku. Výměnou za to chce mít větší šanci na prosazení české koruny do ústavy. Pro kontext ale dodám, že Česká republika se zavázala přijmout euro podpisem přístupové smlouvy k Evropské unii. Souhlas s jejím zněním vyjádřili občané v referendu v roce 2003. Konkrétní termín přijetí společné měny ale stanovený není. Před 2 lety prezident Petr Pavel ve svém novoročním projevu vyzval ke konkrétním krokům, aby Česká republika do eurozóny vstoupila. Uvidíme, jak to dopadne. České ministerstvo zahraničí varuje před cestami do Saúdské Arábie. V reakci na útoky na letiště v Riádu a zhoršení bezpečnostní situace doporučilo Čechům, aby do oblasti cestovali pouze ve zcela nezbytných případech. Nedoporučuje pak ani tranzit přes saúdsko-arabská letiště. V upozornění zároveň varovalo před cestami do příhraniční oblasti s Jemenem. Saúdská Arábie dnes prodloužila uzavření mezinárodního letiště v Riádu, které o víkendu zasáhly údery jemenských husijských povstalců. Při nich zahynulo 14 lidí a víc než 300 utrpěli zranění. Ráno a dopoledne se zítra místy objeví mlhy nebo nízká oblačnost, jinak se prosadí i sluníčko. Odpoledne bude postupně od západu mraků přibývat a v Čechách později zaprší. Naměříme maximálně kolem 14 stupňů. Při déle trvající mlze nebo nízké oblačnosti bude kolem 9. Tolik zprávy a Lenka Svobodová.
1: Český impuls. Rádio pro radost ze života.
2: Tolik zprávy ve 14 hodin. Dobré odpoledne vám přeje Ludvík Pospíšil a zpívat bude Vítě Vávra.

0: správný kluk.
1: České písničky 60. až 80. let. Rádio Český impuls.
2: Ano, miláčku, píšu ti jako vždycky, když musím na pár dní odjet. Chápeš, jak mi asi je. Nechávám tě tu samotnou a tolik se o tebe bojím. Ale věřím, že budeš hodná a moudrá. Víš přece, že život bez tebe by pro mě neměl smysl. Choď radši brzy spát a příjemný sen.

ráno, miláčku. Věřím, že se ti bude ráno stýskat tak jako mě. Nikdo ti nenahřeje osušku, až budeš vycházet z koupele. A kdyby náhodou zazvonil listonoš, vem si župan. Nerad bych tě zastihl nastydlou. Tak na sebe dávej pozor. A hlavně, miláčku, prosím tě, večer, až si lehneš, prosím tě, nekuš v posteli.

0: Katapult dohrála na českém Impulzu. Jediní hrajeme české písničky 60. až 80. let celý den. Za chvíli to bude Marta Kubišová a legendární Hey Jude. A taky se budeme toulat po České republice. Máme Česko rádi, nás zavede k pískovcovým pokličkám na Kokořínsko. Jak tenhle mimořádný útvar vznikl, to je otázka. Odpověď zná Máme Česko rádi v 14:30 na českém Impulzu.
1: Jsou dny dobré, lepší a pak jsou tu Allegro Days. Ty nejlepší dny na nákupy. Nyní dva elektrické kartáčky Philips Sonicare se slevou 18% za 4899 korun. Allegro Days jen do 18. října.
2: Turecko a dlouhé písečné pláže? Máme je v Tui. Řecko a kouzelné ostrovy plné krásných zátok? Máme je v Tui. Mallorca a její Tyrkysové moře? Máme je v Tui. Egypt a úžasný podmořský svět Rudého moře? Máme ho v Tui. Kypr, slunce a pohodová dovolená? Máme v Tui. A co dovolená all inclusive nebo hotel jen pár kroků od pláže? I to najdete v Tui. Objevte First Minute nabídku na léto 2027 a vyberte si svou dovolenou včas. Tui. Vaše dovolená začíná u nás.
3: Honza se rozhodl udělat něco, na co bude moct být pyšný. Začal se věnovat otužování. Koupil si ručník s nápisem Ledoborec, čepici a neoprenové boty.
4: To je ale zima. Jdu ven.
3: Naštěstí Honza našel další věc, na kterou může být pyšný. Začal investovat do své budoucnosti a teď nakupuje akcie a ETF u XTB. Respekt, Honzo. XTB, kde vaše peníze pracují.
5: Buďte opatrní, investování je spojeno s rizikem ztráty peněz a nemusí být pro vás vhodné.
6: Desátý český mejdan s Impulzem. S Impulzem, jubilejní a větší než kdy dřív. Miraj, Olympik, Lucie Vondráčková, MiG-21, Činasky a speciální host Richard Krajčo. Počkat, někdo ale chybí. Vy! 17. října, O2 Arena. Jubilejní 10. český mejdan s Impulzem. Lístky na vás čekají na impuls.cz. Ale nebudou čekat dlouho.

0: České písničky celý den, to je program Českého impulzu, který právě posloucháte. Po půl třetí bude zpívat Karel Gott písničku Muzika. No a ještě předtím budeme okukovat středočeské pokličky. Hana Kracíková vše vysvětlí.
1: Máme Česko rádi.
2: Další Máme Česko rádi je tu a jako obyčejně volám Mirkovi Tausigovi, abychom si dnešní vyprávění rozdělili. Dobrý den, Mirku.
3: Dobrý den. Pokličky jsou zvláštní pískovcové útvary, skály ve tvaru sloupu a na vrchu mají rozšířenou část, teda takovou pokličku.
2: Přesně tak, celé to vypadá jako velký hřib. Tyhle překrásné útvary najdou zájemci nedaleko Mšena na Mělnicku nad Kokořínským dolem. Kolem vede naučná stezka. Mirku, myslím, že se sluší, abychom řekli, jak pokličky vznikly.
3: Tak já se pokusím o to, co nejstručněji. Vrchní část, tedy poklička, nebo podle vás takový ten klobouk houby, je z odolného pískovce, který obsahuje hodně železa. Nohy houby jsou z měkčího pískovce a drolí se tedy rychleji.
2: To snad bude srozumitelné i pro děti. A pokud ne, vezměte je na pokličky sebou. Určitě se jim budou líbit. Vede kolem nich 6-kilometrový okruh s parkovištěm mezi Hlučovem a Vojtěchovem. Nebo je možné si jen vyšlápnout dřevěné schody ke dvěma nejmohutnějším pokličkám a pak se vrátit k autu. Hana Kracíková, Máme Česko rádi.
1: Český impuls. Rádio pro radost ze života.
4: Čas letí jako bláznivý, já nešitím ho ani vy,

Takhle hraje Český impuls. Jako jediní hrajeme české písničky 60. až 80. let celý den.

0: Jitka Zelenková a Jarmila Gerlová dospívali na Českém impulzu. Teď už bude zpívat Michal Penk písničku Odpusťte nám. Je to písnička v dárkovém balení, tedy v impulzovic krabičce. A tentokrát balil Dalibor Janda.
1: Dalibor Janda uvádí písničky z impulzovic krabičky.
2: Michal Penk zazářil na české scéně na konci 80. let a vypadalo to, že z něj bude velká hvězda. Prý stál dokonce u zrodu Lucie, ale odešel dřív, než se stal slavnou. Pak na dlouhá léta zmizel, psalo se, že propadl drogám a jiné věci. Občas se vynořil, ale dřív, než se jeho kariéra znovu obnovila, zase zmizel. Pro mě to byl jeden z největších talentů své doby. Psal především výrazné balady, z nichž mnohé jsou tak populární, že ti, kdo je po hospodách zpívají, ani nevědí, že je Michal Penk napsal. Asi ty nejznámější jsou O bláznech a Odpusťte nám. Tu druhou vám teď pustím a budu přitom myslet na jeden velký nenaplněný talent.

0: Český impuls. Rádio pro radost ze života. Rádio Český impuls. Zprávy v 15.
1: Pěkné odpoledne. Brněnské řidiče trápí ode dneška uzavírka. Autobusy a trolejbusy v jeho západní části Brna ráno nabírali až půlhodinové zpoždění. Začala uzavírka tunelu Hlinky a Pisáreckého tunelu. Na objízdných trasách se tvořily kolony, které dopadly právě i na řidiče aut. Silný provoz byl podle webu Dopravní info také na D1 a přilehlých silnicích. Společnost zajišťující modernizaci uvedla, že práce budou po dobu uzavírky pokračovat non-stop. V tunelech potrvají do 20. listopadu a podle ředitelství silnic a dálnic se nedaly už dál odkládat. Francouzské supermarkety se podle médií staly terčem kyberútoku. V desítkách francouzských obchodů přestala fungovat chladicí zařízení. Řada čerstvých nebo mražených potravin se zkazila. Škody jsou podle francouzských médií velké. Incident se týká asi 150 prodejen. V Měrovicích nad Hanou na Přerovsku ve volbách uspěla kandidátka složená z Romů. S celkem 15 mandátů získala 2 křesla v zastupitelstvu. Usednou tam sourozenci. Do zastupitelstva z kandidujících Romů nakonec usedne 27-letá asistentka pedagoga Aneta Pompová a také její o 5 let mladší sestra Klára. Ta pracuje jako prodavačka. Server iDnes.cz ale upozornil na to, že s vysokou pravděpodobností skončí v opozici. Zmíněné sestry kandidovaly pod hlavičkou KDU-ČSL jako někteří jejich další příbuzní. Dosavadní starosta Měrovic Ladislav Bařina jako lídr vítězného sdružení Haná 2026 ale prohlásil, že koalici zřejmě složí s nezávislými kandidáty Měrovice 2026. V obci žije necelých 700 obyvatel a Romové z nich podle odhadů tvoří asi třetinu. Romští kandidáti už před volbami svou snahu o zastupitelská křesla vysvětlovali tím, že chtějí mít podíl na změnách v obci. Pro starostu je teď důležité, aby se v zastupitelstvu nehádali a vedli nekonfliktní konstruktivní jednání. Ministři zahraničí Evropské unie nafoukli protiruský sankční seznam. Schválili jeho rozšíření, které je dosud nejrozsáhlejší. Na síti X to dnes oznámila šéfka unijní diplomacie Kalasová. Kvůli ruské válce na Ukrajině podle ní přibylo na seznam téměř 1600 subjektů. Postihy tentokrát cílí na ruský vojensko-průmyslový komplex. Zítra čekáme místy mlhy nebo nízkou oblačnost, jinak se ukáže sluníčko. Odpoledne má od západu postupně přibývat mraků v Čechách i dešťových. Naměříme do 16 stupňů. Kde se udrží mlhy nebo nízká oblačnost, tam bude jen kolem 9. Tolik zprávy a Lenka Svobodová.
0: Český impuls. Rádio pro radost ze života.
2: Hezké odpoledne, po 15. hodině přijde Ludvík Pospíšil, no a muzika, Sagvan Tofy, Večírek, jdeme na to.

0: Český impuls.
1: Povím vám příběh z války, který mi vyprávěl D. Texas Taylor. Jeho hrdinou je voják a balíček karet. Bylo to skoro na konci války. Po mnoha bojích, vítězstvích i nezdarech se dostala hrstka vojáků konečně do města, které leželo u hranic a kde byl také vojenský tábor. Druhý den byla neděle a tak hned ráno někteří chlapci odešli do kostela. Přišli pozdě, kázání už začalo. Vojáci proto rychle vyhledali volná místa, usedli a vyndali modlitební knížky. Všichni, až na jednoho. Ten vytáhl z kapsy karty a začal je před sebou na stole rozkládat jednu vedle druhé. Seržant, který vojáky do kostela přivedl, to spatřil. A tak, když se vrátili, předvedl vojáka k veliteli. Proč jste přivedl toho vojáka, seržante? Hrál v kostele karty, pane. Velitel se udiveně obrátil na vojáka. Můžeš mi to nějak vysvětlit? Zajisté, pane. Doufám, protože jinak bych tě musel přísně potrestat. Nože, pane, víte, byl jsem celý rok v první linii a sebou jsem neměl nic než tenhle balíček karet. Věřím však, že vás uspokojím čistotou svých myšlenek stejně, jako tyto karty uspokojily moji touhu po slově Boží. A s těmito slovy začal voják své vyprávění. Podívám-li se na ESO, vzpomenu, že nad námi v nebi je jen jediný Bůh. Dvojka mi připomene, že Bible má dvě části, starý a nový zákon. A trojka, trojici Boží. Čtyřka, to jsou Marek, Matouš, Lukáš a Jan, evangelisté, kteří hlásali víru svatou. S pětkou vzpomenu na pět panen, které vyčistili lampy své. Bylo jich vlastně 10. Ale jen pět bylo moudrých a ty byly spaseny. Šestka znamená, že za 6 dní stvořil Bůh tuto zem a sedmička den, kdy odpočíval po své práci. Vidím-li osmičku, vzpomenu na 8 lidí, které Bůh zachránil, když seslal potopu na tuto zem. Byli to Noe a jeho žena, jejich 3 synové a jejich manželky. Devítka mi připomene malomocné, které Bůh očistil. I těch bylo 10, ale 9 z nich Bohu ani nepoděkovalo. 10 pak má stejně bodů, jako přikázání, která Bůh seslal Mojžíšovi a jeho lidu, přikázání, kterými se všichni řídíme, nebo která aspoň se snažíme plnit. Král mi připomene znovu jediného Pána nebes, královna blahoslavenou Panu Marii a spodek, pane, spodek, to je ďábel. Sečtu-li body na všech kartách, dojdu k číslu 365, stejně jako když sečtu všechny dny do roka. Je tu 52 karet, jako do roka týdnů, 13 štychů, jako týdnu za čtvrt roku, 12 obrázkových karet, jako měsíců v roce, a 4 barvy, stejně jako jaro, léto, podzim a zima. Jak vidíte, pane, můj balíček karet mi posloužil stejně jako Bible, modlitební knížka i kalendář. A přátelé, tento příběh je pravdivý. Ten voják se totiž jmenoval D. Texas Taylor.

Radianku na Českém impulzu za chvíli vystřídá Hana Zagorová a Drupy, bude to písnička Setkání. Hrajeme české písničky 60. až 80. let celý den. Karel Černoch by dnes oslavil 83. narozeniny. Co údajně vyváděl na zájezdech, tak to uslyšíme od Jiřího Vimra. A to už je za hodinu, Cenky a vtipy uvádí od 4 hodin Saša Hemala.

0: Posloucháte Český impuls a české písničky celý den a nás taky zajímá, jak ta, která písnička vznikala. Ke kořenům se pravidelně díváme v našem hudebním kalendáři ve středu v 11:30. A tentokrát si zahrajeme a hlavně okomentujeme vznik písničky Tiger z Indie. Tahle písnička dávala svého času v hitparádě na frak i Karlu Gottovi. Zavzpomíná na to Viktor Sodoma. Připomínám, ve středu v 11:30.
1: Český impuls. Rádio pro radost ze života.

0: I takhle hraje Český impuls.
1: Jen tři kříže z bílýho kamení někdo do písku poslal.
0: Jako jediní hrajeme české písničky 60. až 80. let.
2: Říkej mi
0: celý den. Český impuls. Rádio pro radost ze života.

0: Tolik skupina Katapult v programu Českého impulzu. Máme tady pondělí 12. října. V tento den, ale v roce 1492, když slyšíte tenhle topočet, tak začíná svítat. Rok 1492 a janovský mořeplavec Krištof Kolumbus objevil při hledání cesty do Indie Ameriku. Proto si zahrajeme dvě americké písničky v naší hudební dvojici. Bude to Vaby Daněk, Hudsonský šífy a hned potom František Ringo Čech, Píseň o Americe. Ode mě všechno, jsem Ludvík Pospíšil, přeju vám krásný zbytek pondělí a po 16. hodině už Scénky a vtipy a Saša Hemala na Českém impulzu.
1: Hudební dvojice
2: aneb 1+1.
3: Ten, kdo nezná hukot vody, lopatkama vířený, jako já,

kdo chce zhrdnout třeba zítra, komu je to všechno chud, kdo je sám, no jako já. Kdo má srdce v správný místě, kdo je prostě prýma kluk, ať se na hucom spíš jich najmou dám. Jo, ho, ho.

0: Radio Český impuls. Zprávy v 16.
1: Pěkné odpoledne. Cenový strop na pohonné hmoty míří nahoru. Maximální prodejní ceny paliv tak zítra stoupnou. U nafty se cenový strop proti víkendu a dnešku zvýší o 69 haléřů na 48 korun 36 haléřů za litr. U benzínu naroste na litr o 37 haléřů na 46 korun 85 haléřů. Vyplývá to ze zveřejněného cenového věstníku Ministerstva financí. Vláda ceny reguluje v reakci na jejich rychlé zdražování v uplynulých týdnech. Opatření má platit do konce října. Víkendové volby rozhodly i sociální sítě, myslí si to politolog Vladimír Hanáček. Příkladem je podle něho úspěch jihomoravského hejtmana Jana Grolicha, který se dostal do Senátu už v prvním kole. Hanáček dodal, že částečně odzvonilo i různým předvolebním letákům. Prezentace na internetu ale podle něj není všechno.
2: Nikdo není volen jenom proto, že někde něco pronesl nebo napsal něco na leták, ale prostě obvykle se potřebuje na ten obsah poukázat nějakou poutavější formou. Na druhé straně tam, kde ten obsah úplně není, tak tam ani ta dobrá forma nestačí.
1: Politolog celkově zhodnotil uplynulé komunální volby. Z pohledu velkých měst podle Hanáčka spíš obecně posílila sněmovní opozice. V Jíníně na Strakonicku ráno zemřel skateboardista. Muž nejspíš nezvládl jízdu a narazil hlavou do zdi domu. Policejní mluvčí na webu napsala, že u silnice ho našel projíždějící řidič. Na místo vyjeli všechny záchranné složky. Přivolaný koroner konstatoval smrt a nařídil zdravotní pitvu. Podle dosavadních zjištění měl skateboard funkční přední světlo. Případem se zabývají dopravní policisté. Střelcem ze školy ve francouzském Obáně 14-letý chlapec. Při útoku na střední škole zranil ředitele zařízení a jednu učitelku. Policie podle médií podezřelého zadržela. Motiv činu zatím není jasný. Podle médií měl žák přijít do školy s brokovnicí ukrytou v pouzdře na kytaru. Poté začal střílet. 53-letého ředitele školy zasáhla střelba do boku, 37-letou učitelku do nohy. Zraněná dvojice je podle agentury AFP mimo ohrožení života. Později agentura informovala bez podrobností ještě o třetím lehce zraněném člověku. Mladíka podle médií spacifikovali zaměstnanci školy. Francie v současné době čelí vlně protestů, kterými studenti vyjadřují nespokojenost se stavem školství v zemi. Některé z demonstrací v minulých dnech provázelo násilí. Ráno a dopoledne se zítra místy objeví mlhy nebo nízká oblačnost, jinak se prosadí i sluníčko. Odpoledne bude postupně od západu mraků přibývat a v Čechách později zaprší. Nejvyšší teploty budou kolem 14 stupňů, při déle trvající mlze nebo nízké oblačnosti kolem 9. Tolik zprávy a Lenka Svobodová.
0: Český impuls. Smějeme se s Alexandrem Hemalou.
3: Hezké pondělní odpoledne, přátelé, jsme tu proto, abychom vás trošičku rozptýlili, pobavili a přivedli na jiné myšlenky. Ovšem pozor, dnes má svůj svátek nemoc, o kterou, myslím, nikdo z nás vůbec nestojí, a sice artritída. Není to artróza, ale jedná se o zánětlivé onemocnění, které způsobuje chronickou bolest a otoky kloubů. Tedy ono toho bude ještě víc, toho nepříjemného, ale boj s ní není vůbec jednoduchý. Trošku od pomoci, od té bolesti, by přece jen mohl humor a dobrá nálada, ale lékaře bych v tomto případě z toho nevynechával. A taky nevím, zda by pomohl návod, který doporučuje Michael Kocáb v písni S cizí ženou v cizím pokoji, kterou naše dnešní setkání s humorem a vzpomínkovými písničkami zahájíme. Tak pojďme na to, přátelé.
4: S cizí ženou v cizím pokoji, zdá se, že tu pro mě končí jeden fám na to, kde se začal, mlně vzpomínám. Jsem jak vagon, když ho odpojím.

schází, snad to schází, nejspíš mi to schází obojí. S cizí ženskou v cizím pokoji.

proč ta žena v tomhle pokoji mi však pořád tolik známá. Připadá stejně jak ten pokoj, jak ta nálada, jako rána, co se nebojí.

někdo klíma? Někdo má pletky rád? Já reči sklenici vína.

0: 83. narozeniny oslavil vynikající zpěvák Karel Černoch. Bohužel mu to nebylo dopřáno, nicméně ve vzpomínkách jako zpěváka i jako člověka s pohotovým humorem ho máme zapsaného v srdcích. Alespoň já, který jsem byl spolu s Jirkou Vimrem jeho velkým kamarádem. A když už mluvím o Jiřím Vimrovi, tak ten si právě Karla velmi dobíral a stalo se tak v roce 1987, kdy se potkali v pořadu Možná přijde i kouzelník. No a Jirka vyzvídal, co dělá Karel při dlouhých zájezdech mimo domov. Tak si to pojďme poslechnout.
1: Mně se to zdá nepochopitelné, jak se ty lidi pořád berou a zase se rozvádí a zase berou a zase staví hnízdečko a pak zase bum a zas nic. Já to nechápu.
2: No tak Karle, každý má manželství takový, jaký se ho udělá. Například moje žena.
3: Jo, Renátko, nazdar.
2: Jo, a propo, dívá se vaše žena taky teď na televizi?
1: Já nevím, snad jo.
2: No tak moje žena ví, koho si vzala, že jo? My před sebou nic nezakrýváme, nemáme před sebou žádný tajemství, žádný tajnosti. Každý z nás si dělá, co chce, a tak to má být, že jo? Když třeba já mám dívku, no tak mi ji přeje. A obráceně.
1: Ale takovýhle manželství nikam nevede.
2: Ale to byste se divil, čoče, a nebuďte najednou takový moralista. Já vás znám taky úplně jinýho, jen se nebojte.
1: Jaký moralista, já jsem pořád takovýhle stejný.
2: No doma. A na těch zájezdech, já to znám.
1: Co jako na zájezdech?
2: No neříkejte mi, Karle, že jste na těch zájezdech svatej. Já to vím, jak to chodí.
1: No, nechte toho, jo. Já jsem šťastně ženatý.
2: Podívejte, já, jako každý námořník má v přístavu svou. Tak vy tam a tam a tam tam. Já vím, šťastně ženatý, to jsou ty nejhorší. Jak se člověk jako vy utrhne ze řetězu, no to nevíte, kdy přestat. To lítá, copak já, jako pro mě je to normální, ale vy jako... Jako tichá voda, furt jako pš, ale na těch zájezdech, no to jste jak vyměněný. Tohle a bohem, grant, poroučíte rundy.
1: Počkej,
2: a točíte se.
1: Počkej, no, co to plácáte, teď já si jdu po koncertu lehnout, ulehnu v hotelu a spím.
2: Vy? No. Vy byste zabil muzikanta, který by to s váma netáhl až do rána. Budete povídat, já to znám, to se jde do hotelu, jo. Nejdřív kavárna, restaurace, pak dolů a pak nahoru. A všechno to cáláte vy. Všude vás plno a děvčata kolem vás a potom na stůl a kankán a já se vám stejně divím, jak to dokážete, že máte tu ženskou hned na pokoji. To umí málo kdo, to neznám takový
1: dostat. Nevěřte mu lidi, to je tak, ne, podívejte se, mě žena zabalí prádlo, termosku s čajem.
2: No, já to mám.
1: Šišku turistického salámu.
2: Jo, turistického. No, to by vás ty vaše krasavice hnali s tím turistickým. To byste šel s tím turistickým.
1: Jaký krasavice, prosím?
2: No, v půl třetí to jsou všechno krasavice. A pak to začne a jede. A to je kaviár a šampáňo. Víte, vaše specialita, on vždycky objednává bílej medvěd, jo. Sekt s vodkou, no to položí každou.
1: Počkejte, já třeba, my s Jirkou Brabcem, jo, po koncertě ulehneme a čteme si.
2: No, Brabec, to je taky pěkný ptáček. On mu vozí vždycky na ty zájezdy ten druhej, ten sexy kufr, jo. Tam mají video, kazeťák, aby byla náladička, když na to přijde. To bylo v Brně, v Kontíku. Vždyť já jsem, ne, v Grandu.
1: Vždyť vy jste s náma nikdy nebyl, co to plácáte?
2: Na dvou šňůrách jsem byl. Flora Olomouc a brněnský veletry. Vy mě budete, no, to byly pro vás hlavně veletry, to jste jen trhal a trhal. A pak se přece šlo k vám na pokoj, to si vzpomínáte, šlo se k němu na pokoj. A jak se tam propasíroval tu ženskou fotbalovou jedenáctku. A to bylo půlnoční překvapení. To se rozrazily dveře od koupelny, on se šel převlíknout. A měl na sobě takový černo-červeno-bílej čínský kaftan. No stělesnění Kama Sutry, mám řekl, ale sexy, takový ohněvý vzory to mělo takhle. Dračí hlavy, tady takový kosočtverce, jo. nahoře rozhalený, aby bylo vidět ty mužný plece a dole, dole mu to zas krásně krylo ty jeho nohy. U koho šijete, Karle? To, u koho šijete, se ptám?
4: U Adama.
2: No, to se dalo čekat.
4: Počkejte, jak to myslíte?
2: Potom bylo čoromoro, jo. To pokračovalo potom, atmosféra, jo, orientální muzika, to vy vidíte, rumba koule. Tu si vždycky děláme z té jeho termosky, jo. On jak přijede na zájezd, tak vylije ten čaj a kapela si tam schovává snubní prstínky.
4: Ne, lidi, nevěřte mu ani slovo, nevěřte mu ani slovo. Teď to je vymyšlený, to je všecko ve scénáři. Podívejte se, strana 3 a Vimr hovoří, teď já jsem normální prostý zpěvák, který si vydělává po koncertech.
2: No jistě, no jak by to mohl jinak táhnout všechno, když to taky jsou údaje, že to vyčerpá člověka po všech stránkách. No, já vím, proč je doma takový klidnej. On sbírá síly a šetří prachy na další šňůru. Aby zas ty hotely mohly praskat ve švech. No co myslíte, že tady, když se jede točit do Tábora, tak bydlíme v Palcátu. No co tam, Karl? No ve vinárně v Palcátu, to je pořád hr na ně. Jo? To neexistuje takový přídolu, aby mu někdo řekl, prosím vás, pane, tady je obsazeno, každý ho odstrčí. Teďka přelítne ten lokál takhle pohledem a vidí, kdo s kým asi může být volný a tamhle ta a už má tu v oběť, takhle chytne a bílej medvěd do něj. A bílej medvěd, a bílej medvěd. A nahoru. Teď mě nakop, mám pravdu. Karle, já vám sválně předvedu, jak vypadá takový návrat ze šňůry do manželství, kde to chlape. Ne to vaše pokrytecký takový, jak přijdete s tím kufříkem, kde jsou ty vaše přečtený knihy. Já prostě zazvoním, otevře Renátka, že jo? Jiříčku, už ses vrátil a utratil si všechno, co jsem ti dala. Všechny věci já zazvoním. Neutratil, protože Karel to všechno zatáhl. Všechno to cálal. A teďka zlatý řadě, když mám nějakou dívku sebou, tak se seznámě, že jo, pojďte dál, odložte si takhle, kde budete spát, tohle. A vždycky Renátka po mně chce půlku šišky toho turistického. To mě vždycky Karel odkrojí, taky než se vrátí, jako aby doma ukázal tu druhou půlku, jako že to jí. Jo. Karle, já jsem zapomněl, čeká tam na vás Markétka vzadu.
4: Jaká Markétka?
2: Markétka, no jak jste se domlouvali.
4: Já jsem se s nikým nedomlouval.
2: Domlouvali jste se na večer.
4: Hele, počkejte, to už přeháníte, tohle není ve scénáři, jo? To si vymýšlíte, tohleto.
5: Pardon, no tak Karlíčku, kde seš? My tam dole na tebe čekáme a ty zatím... Tak přijď, my to zatím objednáme, jo?
2: Já kecám, to já si vymýšlím. Tak tohle skutečně není ve scénáři. Teda, Karle, mně se na vás líbí, že na těch zájezdech je z vás ten pravý divoch. A já si myslím, že mu všichni zatleskáme. Divochu! Divochu!
4: Ne,
2: divochu!
4: Ne, to ne!
2: Divochu!
4: Ne!
2: Divochu!
4: Ne! Divochu! Ne!
6: Hudební kalendář Českého impulzu.
7: V roce 1974 nahnal František Ringo Čech svou tehdejší kapelu do studia a nahráli tuhle písničku.
8: Poslouchejte lidé dobří, co se stane dnes.
7: Proč zpěvák Viktor Sodoma považuje za bláznivou, revoltoval proti nahrávání a byl nebo nebyl překvapen, když tenhle song vlastně i tak trošku konkuroval Karlu Gottovi. Odpovědi nabídne hudební kalendář ve středu o 11:30.
6: Český impuls. Rádio pro radost ze života.
9: A zadny jsou tady. A tak jsem pro tebe nachystal slevové kódy na tisíce produktů. Zlevni si počítače, mobily nebo hračky opět až 30%. A nezapomeň, do půlnoci objednáš, ráno v Alza Boxu máš. Ušetři se slevovými kódy na alza.cz.
10: Svět není jen samé slunce a duha, je to hodně zlý a drsný místo. Pneumatiky Tomcat jsou pneumatiky, na kterých si nerozbijete hubu ani za deště. Nejlevnější pneu.cz.
11: Když už se nevejdete do auta, pořiďte si větší. Když už se nevejdete do rozpočtu, buďte chytřejší. Toyota Pro Ace Verso od 660 tisíc bez DPH, až 9 míst, skladem a bezkonkurenční záruka. Na operák Kinto One za 10 tisíc bez DPH. Více na Toyota.cz.
12: Vše, co potřebuji za cenu, kterou chci, to se vyplatí. Od pondělí v Lidlu vepřová krkovice bez kosti v ceně 74,90 za 1 kg. Bílé hrozny stolní bez semene 500 gramů za 24,90. A řepkový olej 1 litr za 29,90. A s aplikací Lidl Plus jen za 26,90. Lidl, to se vyplatí.
13: Desátý český mejdan s impulzem, jubilejní a větší než kdy dřív. Miraj, Olympik, Lucie Vondráčková, MiG 21, Činasky a speciální host Richard Krajčo. Počkat, někdo ale chybí. Vy! 17. října, O2 Arena. Jubilejní 10. český mejdan s impulzem. Lístky na vás čekají na impuls.cz. Ale nebudou čekat dlouho.

0: Další půl hodinku našeho zábavného pořadu Smějeme se, který se snažíme vyplnit i těmi nejznámějšími písničkami, které nás bavily před 50 či 60 lety, odstartuje Věra Špinarová, a to velice svižně, protože její písnička se jmenuje Meteor lásky. A Malé šípy, tak to už je jeden z hitů začínajícího Václava Neckáře. To na českém Impulzu rádiu pro radost ze života.
1: Český Impuls. Rádio pro radost ze života.

0: myslel, ty šípy příliš nezraní. Malé šípy dělou září a ty cítíš těpělí.
1: I takhle hraje Český impuls.
2: Jedu takhle tábořit Škodou Stona Oravu. Spěchám, proto riskuji, projíždím přes Moravu.
1: Jako jediní hrajeme české písničky 60. až 80. let.

0: Co si budeme, přátelé, povídat, nikdo z nás asi si nepřeje onemocnět. Ovšem najdou se i výjimky, kdy i nemoc může být, no divím se tomu, ale píše se tu, že může být i prospěšná. Totiž díky chorobě si můžeme najít nečekané přátele, popřípadě navázat důležité styky. Své o tom ví a nenechá si to pro sebe pan Miloslav Šimek.
1: Na lidské tělo číhá řada nebezpečí. Jednak jsou to nelítostné bakterie a dotěrné bacily, kroužící všude kolem nás, aniž by byly potvůrky vidět. Dále pak člověka sužuje zledovatělý chodník, rychle jedoucí auto, vosa, zdánlivě klidná sopka, padající omítka, mochomůrka citronová, neléčená prodejná žena, moucha masařka a její věrná družka Bleška tulačka. Organismu se těmto nástrahám a neřádstvu brání seč může. Člověk sám pak svému tělu pomáhá nepopulárními, leč nutnými úkony. Mytím rukou, ranním cvičením, pobytem v přírodě a zeleninovou stravou. Někdy však i sebelepší prevence se lže, jako onehdy u mne. Snad jsem své tělo ošidil o vitaminy, či snad mi v krámku podala pekařka housku umolousanou rukou. Jisté je, že jednoho dne jsem se probudil ne zcela ve své kůži. Pravda, 42,6 není žádná teplota, zvláště pro člověka, který má rád horké léto, ale fakt, že mi chvíle mi netlouklo srdce, mě nutil k zamyšlení. Zkusil jsem tělu pomoci a nemoc zahnat ranním cvičením, ale nožky vypověděly poslušnost a také ruce nedokázaly dopravit nad hlavu činku, byť měla jen slabých 80 kilo. A také mě přišel poprvé v životě lékař. Od prvního okamžiku, kdy vstoupil do mého pokoje, jsem k tomu člověku pojal nedůvěru. Vypadal tak mladě a byl oblečen bíle jako tenista hejsek. Nemínil jsem se s ním proto dlouho bavit a vyplázel jsem na něj drze jazyk. Netušil jsem však, že zná protihmat. Vrazil mi kávovou lžičku tak hluboko do krku, že mi nezbývalo, než řvát hlasitě A, z čehož měl zjevnou radost. Pomalu jsem rezignoval. Lékař si pak ještě vstrčil dvě gumové hadičky do uší a 10 minut mi luxoval prsa. Když tuto práci dokončil, oznámil mé ženě, že musím do nemocnice. Manželka začala plakat štěstím. Ovšem na mé straně tolik radosti nebylo. Nemocnice nepatřila mezi divadla, která jsem hodlal tento týden navštívit. Snažil jsem se proto ukrýt pod prostěradlo, ale viděli mě dírou. Po kratším zápase s lapiduchy jsem se ocitl konečně v autě. Jeli se mnou jako blázni, jako by snad ani řidič nevěděl, že veze nemocného. Nemocnice mě překvapila svou rozlehlostí. To je zase něco úplně jiného než můj přízemní baráček z vepřovicových cihel. Protekcí jsem získal ubytování téměř na samotce ve 20-lůžkovém pokoji. A řeknu vám, nás 35 nemocných se tam celkem pohodlně vešlo. Pravda, každý neměl svou deku. Ale my s vysokou teplotou jsme ji stejně nepotřebovali. A tak jsem si žil na své židli spokojeně. Snad jídla. Jídla mohlo být trochu víc. Zvláště pro nás, kteří jsme chtěli posílat něco domů na přilepšení. Ještě, že jsme měli na pokoji 4 zlomeniny, které nebyly z nejrychlejších. Než přihopsali ke stolu, byla z jejich porce již dávno odebrána daň. Některé zlomeniny to nesly těžce a žalovali lékařům. Ale když jsme jim v noci pokropili sádry vodou a oni mohli začít s léčením znovu, přestali rázem donášet a posílali si raději pro jídlo do bufé. Však si také užili mých posměšků. Neděle byla pak ve znamení návštěv. Oholili jsme se, sestry přestlali postele a židle a my začali vyhlížet své příbuzné a známé. Pravda, u mě zůstalo vždy jen při vyhlížení. Nepočítám-li prodavače novin, který ovšem přicházel spíše za obchodem než za mnou. Za to soused Klikoš si na samotu nemohl stěžovat. Když se do místnosti vhrnulo jeho 16 dětí a během návštěvy se narodilo 17, měli se zlomeniny co ohánět, aby uhájili místo k sezení. Já měl to štěstí, že jsem byl u Klikoše v přízni. Když ho minulý týden pronásledovala sestřička s injekcí, nastavil jsem jí nohu, takže zachráněný Klikoš mohl nakazit vzteklinou další dva pacienty, kteří se mu nelíbili. Sotva návštěvy odešly, vrhli jsme se s Klikošem na zlomeniny a prošacovali jim kapsy a noční stolky. Marně ti chlapi ukrývali lahůdky pod sádrou. Klikošův hmat, vycvičen ze samoobsluhy, byl zvláště vyvinutý. Skutečně, tento můj nový přítel se v životě vyznal. Tak například za geniální považuji jeho

0: několik postav. Byly to zlomeniny. Už týden ty potvory simulovaly dále nemoc, aby se nám mohli pomstít. Zmlátili nás dokonale. Nyní ležíme s Klikošem na jejich bývalých postelích a skoro všechny údy máme v sádře. A já jen čekám, co Klikoš vymyslí, aby nám spolupacienti nechávali trochu více jídla. Zatím neříká nic, ani když nás šacují.
1: Kdy naposledy si věřil v zázrak do poslední minuty? Kdy naposledy si nechtěl, aby večer skončil? Hokejová show, která ti rozbuší srdce. V neděli 18. října vyzve HC Sparta Praha v O2 aréně Oceláře Třinec. Nejlepší vstupenky rychle mizí. Pozice je již od 210 korun na hcsparta.cz. Praha miluje hokej. A hokej v Praze je Sparta.
2: Právě teď v Planeu ušetříte z prémiodny až 35%. Jednoduše rezervujte online a do 15 minut vyzvedněte na prodejně. Planeo.
3: Doktor Max o vás pečuje už 20 let. Nakupte během října alespoň za 250 korun a získejte kód k registraci do soutěže o elektrokola, chytré hodinky nebo poukazy na měření cholesterolu. Více na drmax.cz/soutěž.
4: Honda přiváží akční nabídku pro všechny své hybridní modely. Vyberte si rodinné CR-V nebo městské HR-V a získejte skvělé SUV se zvýhodněním až 140 000 korun. Přesvědčte se, že jízda hybridním vozem může být úsporná i zábavná zároveň. Honda, the power of dreams.
5: Eva se rozhodla udělat něco, na co bude moct být pyšná. Začala se učit hrát na flétnu. O 6 měsíců později. Naštěstí Eva našla další věc, na kterou může být pyšná. Začala investovat do své budoucnosti a teď nakupuje akcie a ETF u XTB. Jen tak dál, Evo. XTB, kde vaše peníze pracují.
6: Buďte opatrní, investování je spojeno s rizikem ztráty peněz a nemusí být pro vás vhodné.
7: Náš výkup je teď totální hardcore. V Ačkách zvyšujeme výkupní ceny, vykupujeme všechna auta a platíme i hned, v hotovosti i převodem. Prodejte u nás auto ještě dnes a získejte nejvýhodnější cenu na trhu. Více na aaaauto.cz nebo volejte 800 110 800.

0: Český impuls. Zprávy v 17.
1: Pěkné odpoledne. Začínáme dobrou zprávou ze světa sportu. Střelec Jiří Přívratský uspěl na světovém poháru v Káhiře, vyhrál střelbu ze vzduchové pušky a v seriálu se dočkal prvního letošního triumfu. Disciplínu ovládl 25-letý Přívratský podruhé v kariéře. Dalších 6 individuálních vítězství ve světovém poháru vybojoval v třípolohové střelbě z malorážky. Policie na Zlínsku hledá svědky srážky dvou cyklistů. K nehodě došlo včera kolem poledne na místní komunikaci mezi zlínskými místními částmi Kostelec u Zlína a Štípa. 68-letý cyklista na elektrokole narazil z neznámých důvodů do zadního kola o 10 let mladšího muže. Ten v tu dobu stál se svým jízdním kolem na kraji silnice. Jedoucí senior po nárazu upadl na zem a utrpěl vážné poranění hlavy. Později svému zranění podlehl. Druhý muž je v pořádku. Policie vyšetřuje příčiny tragické nehody a žádá, aby se na policejní linku 158 ozvali lidé, kteří nehodu viděli, případně ji mají natočenou palubní nebo jinou kamerou. Případem se zabývají zlínští kriminalisté ve spolupráci s dopravními policisty. Výsledky víkendových voleb mají oficiální štempl. Státní volební komise posvětila i nejtěsnější rozdíl v historii senátních voleb. Do druhého kola ve Žďáru nad Sázavou neprošel o jediný hlas ortoped Radek Černý. Ředitel odboru voleb z ministerstva vnitra Tomáš Jirovec řekl, že si neúspěšný uchazeč může stěžovat až po konci druhého kola.
2: Stížnost soudu by byla předčasná, protože tam se musí počkat až na průběh druhého kola. Více kandidátů postupuje pouze v situaci, kdy je rovnost hlasů mezi kandidáty. A to v situaci, kdy je to na druhém, třetím, případně i dalších místech ta rovnost.
1: Ve Žďáru nad Sázavou se tak proti sobě postaví starosta Nového Města na Moravě Michal Šmarda proti obhajujícímu senátorovi Josefu Klementovi. Právě on do druhého kola prošel o jeden jediný hlas. Doplním, že druhé kolo senátních voleb začíná už tento pátek ve 14 hodin. Světový tenis bude mít novou jedničku. V nadcházejících týdnech usedne na tenisový trůn vůbec poprvé německý hráč Alexander Zverev. Posun na první místo mu definitivně zajistilo dnešní vyřazení třetího hráče pořadí ATP, Španěla Carlose Alcaraze v Šanghaji. 29-letý Zverev je momentálně druhý. Životní umístění měl prakticky jisté už od minulého týdne, kdy stávající jednička Jannik Sinner z Itálie předčasně ukončil sezónu kvůli zranění kolene. Zverev se stane světovou jedničkou jako druhý německý tenista v historii. Před ním to dokázal jenom Boris Becker. Zítra čekáme místy mlhy nebo nízkou oblačnost, jinak se ukáže sluníčko. Odpoledne má od západu postupně přibývat mraků v Čechách i dešťových. Naměříme do 16 stupňů, kde se udrží mlhy nebo nízká oblačnost, tam bude jen kolem 9. Tolik zprávy a Lenka Svobodová.
0: Český impuls. Smějeme se s Alexandrem Hemalou.
3: Druhou hodinku našeho zábavného pořadu Smějeme se odstartuje, přátelé, stále hbitá Heidi Janku, a to písní s názvem Sláva bláznivým nápadům. A poté to bude, alespoň z mého pohledu, jedna z vůbec nejromantičtějších písní, kterou kdy naspívala Hana Hegerová a která se jmenuje Bože můj, já chci zpět. To vše na Českém impulzu, kde vám, pevně věřím, děláme po dobu dvou hodin společně.

0: České písničky 60. až 80. let. Rádio Český impuls.
1: Stařičký autobus

mládí, tak to je domov můj, tak to je domov můj. Já žila hodně snů,

a zůstala jen touha. Bože můj, já chci zpět. Bože můj, já chci zpět. Přes hory kamení, ze světů

0: Když vítr všecko smet, tak zůstala jen touha. Bože můj, já chci zpět. Bože můj, já chci zpět.
1: Český impuls. Smějeme se s Alexandrem Hemalou.

0: Princové jsou na draka, tak to byl název pohádky, ve které zaznělo i toto dělání Jaroslava Uhlíře a Zdeňka Svěráka. No a naším dalším hostem je pan Miroslav Donutil, který se přiznal, že neumí lyžovat. No a mám za to, že o to poutavější jsou právě jeho lyžařské historky. Co si budeme povídat, když někdo lyžuje jako Stenmark, tak je to vůbec jednoduché, co si o tom vyprávět, ale když někdo padá za každým smrkem, jako se to daří mně, když se tedy náhodou po 20 či 30 letech postavím na lyže, tak to už je zábavnější.
1: My jsme s Gustavem Bromem jednou šli po ulicích a Gustav říkal, jestli pak víš, proč je všude tolik hezkých holek. Já jsem říkal, no urodili se, Gustave. A on říkal, no to je jasný, urodili se, ale hlavní důvod je ten, že ty nejšerednější bamby jsme si natáhli do baráku.
2: Což se vás, dámy, netýká samozřejmě. To se týkalo zahraničních žen, které tady ani nežijou u nás, jo. To takhle Gustav myslel. No.
1: A se vrátím ještě k tomu lyžování. Nedávno mi můj kamarád Karel Wagner vyprávěl jednu krásnou historku, kterou mám hrozně rád, protože se lyžování týká taky, tak vám ji řeknu. Nějací lyžaři, bývalí lyžaři, sportovní lyžaři, kteří to na rozdíl ode mě uměli, se rozhodli, že na Silvestra, když už se dostali do patřičného stavu oduševnělého, že sjedou točité schodiště v pražském činžáku na lyžích. A tak si vzali starý lyže, připnuli si to k lyžařským botům, že jo, a rozjel to ten první z nich po tom schodišti a točitým a sjel to schodiště až do druhého poschodí, kde šla taková babka s uhlím a on tu bábu porazil. No, nestalo se jí nic moc, oni odvezli do nemocnice, kluci rychle vystřízli, věli, že jo. Druhý den nakoupili obrovský kytice, šli do té nemocnice, šli za známým doktorem, říkali, tak co? A on říká, no, kluci, je to dobrý zatím, jo, jako není to nějaký, tohle babka má zlomenou ruku, budete jí muset, no to jí zaplatíme všechno a tak. To je v pořádku, horší je, my jsme jí museli poslat na vyšetření do Blázince, do Bohnic, pač ona nám tvrdí, že ve druhém poschodí přejel lyžař.

0: K mikrofonu čelem a ke kapele zády se za maličkou chvíli postaví dva skvělí zpěváci, kteří už bohužel nejsou mezi námi, Karel Zich a Pavel Bobek. Bylo vždy radostí je poslouchat na koncertech a já věřím, že i tato písnička vám udělá radost.
1: Televizní tipy Alexandra Hemaly.
0: To, že minulý týden by náš první český prezident oslavil 90. a každý z nás asi ví. Nicméně od roku 1993 až do roku 2006 sledoval dokumentarista Pavel Koutecký jeho profesní i soukromý život v časozběrném dokumentu, který nazval Občan Havel a na který se můžete podívat ve 20 hodin na ČT2. Na nově v premiéře uvádí další pokračování kriminálky Anděl a protože se jedná již o 8. řadu, je jasné, že tento druh žánru je u diváků velmi oblíben. Dnes tedy přijdou kriminalisté na psychiatrickou kliniku, kde byla nalezena oběšená pacientka. Vše na první pohled svědčí o sebevraždě, ale díky podivnému chování personálu i členů její rodiny jim nedovolí případ odročit. Blázinec, tak to je název dnešní epizody kriminálky Anděl ve 2020 na Nově. Policisté z malého Pitavalu velkého města zase budou pátrat po zmizelém manželovi ženy, která nahlásila, že již několik dní se neobjevil doma. Vyšetřování kriminalisty dovede až k soukromému opraváři aut, který byl patrně posledním, kdo zmizelého viděl. Vedoucí partiové prodejny, takto je název dnešního pokračování malého Pitavalu z velkého města ve 20.15 na Primě. Přeji hezký pondělní večer.
1: Český impuls. Rádio pro radost ze života.

0: Posledních několik dnů nám paní Halina Pavlovská radí, jak se dá přežít nevěra. Tentokrát tuto, dalo by se říci, smutnou kapitolu, ovšem v podání paní Haliny jsou i smutné věci veselé. Tentokrát se s jejími radami na toto téma rozloučíme a uslyšíme něco, co je podle mě velmi nepravděpodobné. Prý máme vzdávat hold slukám lesním. Tak si to pojďme poslechnout.
1: Každá nevěra něco znamená. Tak nám nezbývá, než abych vám řekla radu devátou. Vychází z pravdy, že nevěra může potkat kohokoliv a že jediné východisko, aby vám tolik nevadila, je buďte rychlejší. Jakmile máte manžela, okamžitě si pořiďte milence. Ještě jsem vám neřekla, že nevěrných je u nás 86% ženatých mužů a jen 24% vdaných žen. A právě těch 24% přiznání nevěrných žen je důkazem, že měl pravdu spisovatel Remarque, když řekl: všechny ženy lžou a ty, které ne, nestojí za nic. S kým by přece byli všichni ti muži nevěrní, ne? A protože evidentně nejlepší je o nevěrách nic nevědět, tak, a to je má rada poslední, naučte ho lhát tak dobře, jako lžete vy. Mimochodem, v jedné kanadské zoo udělali pokusy, při kterých se dokázalo, že samci jsou prostě od přírody víc promiskuitní. Pokus se prováděl v gorilí kleci. K samci dali samici a sledovali samcovu sexuální chuť. Nejdřív chtěl gorilák gorilu hodně, pak míň a pak ještě míň. A pak samici vyměnili za novou samici a gorilák chtěl zase moc. Díky pokusu výzkumníci dospěli k závěru, že muži mají na změnu partnerek genetický nárok. Já jsem díky tomuto pokusu dospěla k závěru, že výzkumníci byli muži. Protože proč vlastně v kleci vyměnili samici? Proč nepřidali nového samce? PS. Nejvěrnější v říši zvířat jsou sluky lesní. Takže nejeste sluky a slukám lesním zdar. A ještě něco. Matka Marfiová řekla: ctnost je sama o sobě odměnou. Můžete ji obdivovat doma, o samotě, v sobotu večer.
2: Kdy naposledy si věřil v zázrak do poslední minuty? Kdy naposledy si nechtěl, aby večer skončil? Hokejová show, která ti rozbuší srdce. V neděli 18. října vyzve HC Sparta Praha v O2 aréně Oceláře Třinec. Nejlepší vstupenky rychle mizí. Pozice je již od 210 korun na hcsparta.cz. Praha miluje hokej. A hokej v Praze je Sparta.
3: Co se ti stalo?
4: Ale ta moje kolena vržou jak staré panty. Asi už potřebuju nějakou kloubní výživu, jen nevím jakou. Je jich tolik.
5: Znáš Geladrink? Je to doplněk stravy. Kloubní výživa od světově uznávaného profesora Adama. Fakt dobrá výživa kloubů s kolagenními peptidy a vitamínem C, který přispívá k udržení zdravých kloubů.
4: Aha, a kde Geladrink kupuješ?
5: V lékárně nebo na www.orlink.cz. Tam mají s Geladrinkem výhodnou kůru kolena, kyčle a ramena. To je přesně pro tebe.
4: Tak to se podívám. www.orlink.cz.
6: Když přemýšlíte o novém autě, napadne vás Mini? Možná by mělo. Ikonické Mini Cooper, všestranné SUV Mini Countryman nebo elektrický crossover Mini Aceman teď pořídíte skladem a s dodatečným zvýhodněním až 100 000 korun. Nebo hledáte raději dostupnější prověřený vůz? Z programu Mini Next si můžete vybrat certifikované ojeté Mini s ověřenou historií a dvouletou zárukou. Najděte si své Mini na mini.cz.
7: Stavebniny DEK přináší mega akci. Tonda Chrenoton 14 v provedení Režná a Červená Engoba nyní za skvělou cenu a navíc ke každému metru čtverečnímu základních tašek 4 běžné metry sušených latí zdarma. Mega akce ve stavebninách DEK platí do 16. října. Tak si přijďte pro sušené latě zdarma. Více na DEK.cz.
8: Turecko a dlouhé písečné pláže? Máme je v TUI. Řecko a kouzelné ostrovy plné krásných zátok? Máme je v TUI. Mallorca a její Tyrkysové moře? Máme je v TUI. Egypt a úžasný podmořský svět Rudého moře? Máme ho v TUI. Kypr, slunce a pohodová dovolená? Máme v TUI. A co dovolená all inclusive nebo hotel jen pár kroků od pláže? I to najdete v TUI. Objevte First Minute nabídku na léto 2027 a vyberte si svou dovolenou včas. TUI. Vaše dovolená začíná u nás.
9: Honda přiváží akční nabídku pro všechny své hybridní modely. Vyberte si rodinné CR-V nebo městské HR-V a získejte skvělé SUV se zvýhodněním až 140 000 korun. Přesvědčte se, že jízda hybridním vozem může být úsporná i zábavná zároveň. Honda. The power of dreams.

0: Radio Český impuls. Zprávy v 18.
1: Hezký den. Hnutí Duha chce od Filipa Turka víc. V následujících dnech se chystá podat návrh na exekuční vymáhání. Důvodem je omluva, kterou poslanec motoristů zveřejnil na Facebooku. Podle ekologů ale nesplnil povinnost uloženou soudem, protože omluvu nezveřejnil řádně a v souladu se soudním rozhodnutí. Spor začal, když čestný prezident vládních motoristů v dubnu na sítích uvedl, že při povodních zemřelo několik lidí, protože aktivistická Duha zamezila stavbě potřebné přehrady. Podvody využívající umělou inteligenci dávají lidem zabrat. Vlastní nebo zprostředkovanou zkušenost s AI podfuky má 24% lidí. Řada dotázaných má přitom pochybnosti, že by podobnou lest byla schopná odhalit. Zhruba 86% pak očekává, že počet AI podvodů bude v příštích 2 letech narůstat. Vyplývá to z průzkumu agentury Ipsos. Umělá inteligence je při podvodech například schopná velmi přesně napodobit tváře nebo hlas skutečných osob. Některá uměle vytvořená videa nebo hovory tak můžou být kvůli takzvanému deepfakeu složité na odlišení od skutečných nahrávek i lidí. Biskupice na Zlínsku mají unikátního rekordmana. Ornitolog Jiří Svěčka kroužkuje ptáky jako o život.
2: Krásný den přeji. Jiří Svěčka právě dnes okroužkoval 300 000 ptáka a vešel tak do ornitologických dějin. Jubileum oslavil stenoučkým kroužkem na nožce pěvušky modré, což je na Luhačovicku nejběžnější druh. Ovšem super ptáčník má na kontě pro výzkumné účely o životě drobného i velkého ptactva druhů poněkud víc. To poněkud je v tomto případě udivujících 213 druhů ptáků. Jan Čada, Radio Impuls, Biskupice.
1: Kapr Karel zůstává symbolem touhy po přežití. Před skoro půl rokem se omylem dostal do zaplavené části amatérské jeskyně v Moravském Krasu. Jak upozornil server novinky.cz, ryba stále žije. O víkendu na Karla narazili jeskyňáři, kteří mu pomohli, když už měl na mále. Uvízl totiž v tůňce, ze které by se nedokázal sám dostat. Jeho neuvěřitelně dlouhá cesta z jeskyně tak pokračuje. Kapr je pojmenovaný po slavném jeskyním badateli Karlu Absolonovi. Zítra bude zpočátku jasno až polojasno, postupně oblačno, sem tam s deštěm a s teplotami kolem 14 stupňů. Při déle trvající mlze nebo nízké oblačnosti bude jen kolem 9.
0: Český impuls. Rádio pro radost ze života.

0: I takhle hraje Český impuls.
1: Máš má ovečko dávno spát, i píseň ptáků končí.
0: Jako jediní hrajeme české písničky 60. až 80. let celý den.
2: Přicházel s rosou každé ráno, na dveře psal mi, že je sám.
0: Český impuls. Rádio pro radost ze života.

Tahle píseň je stará, velice stará. Složil jeden mladý Ital už koncem 17. století. Hrával jí prý svým přátelům rybářům a tak se píseň zanedlouho rozletěla po celé Nápoli a o tomhle městě se v ní také zpívá.

0: Radio Český impuls. Zprávy v 19.
1: Hezký den. Skotská policie pátrá po 48-leté Češce. Ženu naposledy viděli před 6 dny v hrabství Caithness na severu Skotska. Informuje o tom místní zpravodajská televize STV News. Podle té po ženě pátrá i pobřežní stráž, potápěči a horští záchranáři. Žena přicestovala 2. října v podvečer vlakem do města Vik. Naposledy ji viděli kolem 16. hodiny 6. října v ubytování ve vesnici John O'Groats. Policie vychází z toho, že žena mohla cestovat do oblasti zálivu Sunnic Bay, který je vzdálený několik minut jízdy autem. Čeští diplomaté na generálním konzulátu v Manchesteru jsou kvůli případu v kontaktu s místními úřady. Powerbanka vyvolala pozdvižení na palubě letadla. Přímo nad hlavami cestujících začala v zavazadlovém prostoru hořet. Kabinu rychle zaplnil kouř a do hašení se podle záběrů zveřejněných na sociální síti X zapojili i cestující. Posádka nakonec oheň uhasila pomocí hasícího přístroje. Letoun indické společnosti Indigo tak musel nouzově přistát. O zraněných se informace neobjevily. Na Sněžce napadl první sníh nadcházející zimy. Na nejvyšší hoře Česka vytvořil slabou sněhovou vrstvu. Podle meteorologů sněžit začalo už včera, kdy přes den ležel sníh nejen na hřebenech Krkonoš, ale i v Jizerských horách a na Šumavě. Slávističtí fotbalisté přiletěli za Ligou mistrů do jiného světa, konkrétně na pomezí Evropy a Asie do ázerbajdžánského Baku, kde se Pražané utkají s místním týmem Sabah.
2: Zdravím od břehu největšího jezera na světě. Stojím tady na promenádě u Kaspického moře, které končí v nedohlednu. Jen v dále vidím velké nákladní lodě. Na druhé straně mám ale výhled na pobřeží s neuvěřitelnými futuristickými mrakodrapy, které tu po městě potkávám. Ty se tu mísí se středověkou architekturou i pozůstatky sovětské éry. Hlavní město Azerbajdžánu Baku leží uprostřed naftových polí a vede odtud několik ropovodů. A právě ropa tohle město pomohla proměnit v bohatou metropoli. Podél pobřeží také teď vidím atrakci ruské nebo třeba budovu připomínající ikonickou operu v Sydney. Tady je to ale nákupní a zábavní centrum. Od pobřeží Kaspického moře Martina Krova, Radio Impuls.
1: Zítra bude slunečno, postupně oblačno, sem tam s deštěm a s teplotami kolem 14 stupňů.
0: Český Impuls. Hrajeme vám country, folk a trampské písničky.

práci lála a slyšel jsem, jak říká, že už chtěl by mít klid, než po nocích se za volantem přijít. A dispečer té noci byl náhodou starý voda. Ten je starší než sám čas, povídá hochu. Jak dlouho už jezdíš s tou škatulí? Víš, já jezdil snad se vším, co by měl 4 kola. A ty tu brečíš nad tou jedinou jízdou. Já jsem najezdil 1000 kilometrů. A můžeš mi věřit, když ti tady povídám, řidič.

karburátor, rozdělovač, kondenzátor, hlavu, ventily, baterie, stěrače, duše, pneumatiky, pera, lumiče, šasí, svíčky, řídel a blok, ložiska, poloosy, lanka, ojnice, rysky, přerušovač to dobrý řidič zná, já vím, že řidič tvrdej chleba má. Jednou si tu práci zvolil, tak zůstaň při ní stát. Chce to jen pevnou vůli a tu svýho srdce dát. Protože sednout za volant jen pořádnej chlap si smí. To ví i každý řidič sváteční, musí mít pohotovost, pozornost, nervy a klid. Chladnokrevnost, představivost, odhad, trpělivost, zdvořilost, plnou nádrž, pásy, připruty. Dobrý zrak, lékárničku, peníze na pokuty,

ráno sundat tmavé brýle, městem chodit a radši pěšky odbrzdit. Před rozjetím to dobrý řidič zná, já vím, že řidič tvrdej chleba má. Řidič nesmí kličkovat na dálnici, zastavovat o jinej vůz, o zeď, o strom, troubit na slečny, pouštět volant, věnovat se stopařce, brzdit při smyku, překážet rychlejším, nadávat chodcům, zapomenout klíče od vozu ve voze, kouřit u pumpy, přejet šéfovi psa a vůbec.

0: cestou, let cestou.
1: Jako jediní hrajeme české písničky 60. až 80. let celý den.
0: Auta jezdí tam a nákladňáky sem. Tři čumíci jdou rovnou za nosem.
1: Český impuls. Rádio pro radost.

Karo, zapni si kšandy, pozdravuj vlaštovky a muziko ty hraj. Pohostil mě slivovici, představil mě mářce, posadil mě na lavici z dubového pražce, vždyť je jaro. Zapni si kšandy, pozdravuj vlaštovky a muziko ty hraj. Provedl mě domem, nikde kousek z diva, všude samej pražec, jen Máňa byla živá, to je to jaro. Zapni si kšandy, pozdravuj vaštovky a muziko ty hraj.

Plakáty nás informují, připracovat dráze, pakliže ti vyhovují. Rychlost, šmír a saze, vždyť je jaro. Zapni si kšandy, pozdravuj vaštovky a muziko ty hraj.

Šandy, pozdravuj vaštovky a muzikoty hraj. A naučíš se skákat, tak jak to umí vrabec, když na nohu si pustíš železniční pražec, vždyť je jaro. Zapni si kšandy, pozdravuj vaštovky a muzikoty hraj. A když má děvče střebové rádo svého chlapce, posílá mu na vojnu železniční pražce, vždyť je jaro. Zapni si kšandy,

viděla, chtěl se mi zaspívat, ona mi zmizela. Zmizela jako laň u lesa v remísku, v očích mi zbylo jen pár žlutých penízků. Penízky ukryl jsem do hlíny pod dubem, až příště přiletí mi

o vodě, o trávě, o lese, o smrti, se kterou smířit nejde se, o lásce, o zradě, o světě a o všech lidech, co kdy žili na téhle planetě.

Pan Kepler rozepsal nebeské zákony, hledal až nalezl hvězdářských triédrech tajemství, která teď neseme na bedrech. Velká odvěká tajemství přírody, že jenom z člověka člověk se narodí, že kořen s větvemi ve strom se spojí.

S podrukou umělce, který už nežije, šplhal jsem do nebe, chtěl se mi osahat. Marnost mě vyslékla celého do naha, jak socha Davida z bílého mramoru. Stál jsem a hleděl jsem nahoru.

0: se o zradě, o světě. Bude to písnička o nás a kometě.
1: Rádio Český impuls. Hrajeme vám country, folk a tramské písničky.

0: Hezký den. Cesty do Saúdské Arábie si máme rozmyslet. České ministerstvo zahraničí v reakci na víkendové útoky na letiště v Riádu a zhoršení bezpečnostní situace doporučilo Čechům cestovat do Saúdské Arábie jen ve zcela nezbytných případech. Nedoporučuje ani tranzit přes saúdsko-arabská letiště. V upozornění zároveň varovalo před cestami do příhraniční oblasti s Jemenem. V Saúdské Arábii je k dnešku v cestovatelském systému drost zaregistrovaných 85 Čechů, v Jemenu jich je 16. Rozloučení s Jiřím Štěpničkou bude za týden v úterý. S hercem se lidé budou moci rozloučit 20. října v Národním divadle v Praze. Položit květinu k rakvi bude možné od 10:30 dopoledne. Štěpnička zemřel včera, bylo mu 79 let. V Národním divadle působil od roku 1975. Roberta Fica pobouřila svatba opoziční političky se ženou. Slovenský premiér označil veselku za protiústavní provokaci. Vadí mu sňatek poslankyně opozičního hnutí Progresivní Slovensko a šéfky parlamentního výboru pro lidská práva a menšiny Lucie Plavákové s partnerkou. Slovenský právní řád neumožňuje párům stejného pohlaví uzavírat v zemi svatby. Příslušníci komunity LGBT+ kvůli tomu jezdí do ciziny. Alexander Zverev se poprvé v kariéře stane světovou jedničkou. Německý tenista se do čela žebříčku posune díky dnešnímu vyřazení třetího hráče pořadí ATP Španěla Alcaraze v Šangaji. 29-letý Němec se stane nejstarším hráčem, který poprvé usedne na světový trůn. A po Borisi Beckerovi je teprve druhým německým tenistou v historii, kterému se to povedlo. V úterý bude zpočátku slunečno s ranními mlhami, postupně oblačno, místy se zatáhne, večer v Čechách zaprší. Naměříme teploty od 12 do 16 stupňů. Při déle trvající mlze nebo nízké oblačnosti bude kolem 9.
1: Hrajeme vám na večírek. České písničky 60. až 80. let. Rádio Český impuls.

0: rychle hraje český
1: impuls.
0: Jako jediní hrajeme české písničky 60. až 80. let celý den.
2: Za mostem v úzké ulici je krámek z dálky vonící. Meduňkou, rdesným, s kořicí, ale hlavně...
0: Český impuls. Rádio pro radost ze života.

0: Rádio Český impuls. Zprávy ve 21.
1: Startují zprávy s Honzou Vargou, hezký poslech. ODS zažila podle politologů v komunálních a senátních volbách citelný propad. Občanští demokraté přišli na radnicích o 573 zastupitelů, což je nejvyšší ztráta ze všech parlamentních stran, a neuspěli ve většině krajských měst, včetně Prahy nebo Českých Budějovic, kde dominovalo hnutí Naše Česko hejtmana Martina Kuby. Podle expertů doplatila strana na sólový postup i odliv voličů k motoristům a regionálním projektům, zatímco koaliční partneři z někdejší vládní spolupráce posílili nebo udrželi pozice. Žádný mandát navíc ODS nezískala v prvním kole senátních voleb a ztratila tradiční bašty jako Plzeň. Do finále posílá 9 kandidátů. Předseda strany Martin Kupka přesto nestrácí optimismus a výsledky ocenil slovy, že strana má mít z čeho radost. Herečtí kolegové vzpomínají na Jiřího Štěpničku. Dnes zesnulý dabingový Bart byl podle nich mimořádně všestranný, ať už jde o divadlo, film nebo televizní role. Prezident herecké asociace Ondřej Kepka vzpomíná hlavně na Štěpničku v dabing představitele Indiany Jonese.
2: Je to český Harrison Ford především pro mě. On zpropagoval to Harrisona Forda. To je jedna z největších ikon dabingu, si myslím vůbec, protože tak srostl s touhle postavou.
1: Štěpnička byl také významným divadelním hercem v Pražském národním divadle. Zářil už od roku 1975. Dnes zemřel v 79 letech. Při automobilovém závodu na Majorce tragicky zahynul spoluzakladatel restauračního řetězce Osteria Klaus Rader. 63-letý německý podnikatel se sportovním vozem Porsche 911 zřítil do horské Rokle a zraněním na místě podlehl. Jeho rakouská spolujezdkyně skončila v nemocnici s vážným poraněním páteře a míchy. Rader nepatřil mezi přímé soutěžící, ale řídil kontrolní vůz prověřující stav trati, přičemž pořadatelé po nehodě třídenní rally předčasně ukončili. Rader v roce 1999 spolu založil síť italských restaurací, která z původního norimberského podniku postupně expandovala do celé Evropy, včetně České republiky. Američanům se blíží oblíbený Halloween. V období do 31. října je teď za Atlantikem nový trend sledování hororových událostí. Hitem jsou duchové a strašidla na bezpečnostních kamerách u dveří. Skupiny sousedů se ke sledování scházejí v kavárnách, knihovnách nebo ve vlastních domech.
3: Lidé v USA vyměňují klasická kina za místní kavárny a knihovny. Cíl je jasný, společně analyzovat strašidelné záběry z domácích bezpečnostních kamer nebo poslouchat městské legendy z vlastního okresu. Tyto komunitní akce jsou často zdarma a propojují sousedy víc než moderní technologie. Dávají tak přednost sdílenému strachu a lokálním příběhům před hollywoodskou produkcí. Američané jsou v tomto směru velmi kreativní. Také výzdoba vlastních halloweenských domů nebere v tomto měsíci konce. Ze Spojených států Hedvika Miller, Radio Impuls.
1: Předposlední fotbalisté Slovácka šokovali v 10. kole ligy druhý Liberec a zvítězili na jeho hřišti 2-0. Tým z Uherského Hradiště slaví vůbec první výhru v sezóně, a to i přesto, že hrál od 60. minuty v oslavení.
4: Hrajeme vám na večírek. České písničky 60. až 80. let. Rádio Český impuls.

písničku už stokrát.

Rychle hraje Český impuls. Jako jediní hrajeme české písničky 60. až 80. let celý den.

tuctu kapesníků na bůh ví kolik dnů. Budeš feš, uneseš všechno v podpaždí. Snad navrch ještě flašku, placatou jak stín a plnou jak ten kufr. Spola v nejlepším. Jo, taky si přines hřebík. Na ten však pověsím raději, naději.

si zohrál. Na víčka od plechovek, na hřeben. A tak dál. No a dnes, jak hores, všude vyráží. Už proto bys měl běžet. Už bys měl vážně jít.

0: 22.
1: Soudy mají víc zohledňovat názor a bezpečí dětí. Vláda schválila novou definici pro posuzování takzvaného zájmu dítěte. Ministr spravedlnosti Jeroným Tejc to vnímá jako zásadní posun v právech nezletilých.
2: Tím nejzásadnějším z těch hledisek musí být i bezpečí dítěte. A to jsou věci, které určitě v těch kauzách, které jsme zaznamenali v minulosti, si dokážeme odůvodnit. A myslím, že kdyby tahle úprava platila už dříve, tak možná k některým tragickým událostem nemuselo ani dojít.
1: Návrh zákona vyjasňuje v rodinném právu i některé další pojmy a postupy. Výslovně také stanoví, že u případu domácího násilí soud zváží, jestli existují důvody pro zbavení rodičovské odpovědnosti. Ceny ropy rostou. Stouply potom, co Rusko v posledních hodinách útočilo na ukrajinskou energetickou infrastrukturu. Navzdory tomu, že šéf Bílého domu Trump vyhlásil energetické příměří, také na Blízkém východě napětí eskalovalo. Saúdská Arábie oznámila, že dnes čelila novým útokům dronů a řízených střel. Už o víkendu jemenští šíčtí povstalci Husiové, kteří jsou spojenci Íránu, zaútočili na letiště v Riádu. Došlo také k vyostření útoku na tankery v Hormuzském průlivu. Ceny ropy tak jsou o víc než 70% výš, než byly před americko-izraelským útokem na Írán na konci února. Společnost SIO chce založit vysokou školu. Požádala o státní souhlas. Pokud záměr schválí Ministerstvo školství a Národní akreditační úřad, mohli by první studenti nastoupit příští rok v září. Vysoká škola SIO chce nabízet 2 bakalářské studijní programy. Sídlit by měla v Praze 10. Spolumajitel SIO Jan Šotola řekl novinářům, že jim vysoké školství v Česku přijde velmi konzervativní.
3: Vlastně z těch oborů nebo úrovní vzdělávání nejvíc obsahuje ty tradiční metody a tradiční obsah. Ve smyslu, že studenti sedí v posluchárnách a poslouchají, jak teda název napovídá. A z naprosté většiny to vysokoškolské studium je prostě pasivní příjem informací.
1: V Česku je podle webu Ministerstva školství 26 veřejných, 2 státní a 26 soukromých vysokých škol. Skotská policie pátrá po 48-leté Češce. Ženu naposledy viděli před 6 dny v hrabství Caithness na severu Skotska. Informuje o tom server skotské zpravodajské televize STV News. Podle webu po ženě pátrá pobřežní stráž, potápěči i horští záchranáři. Policie žádá o pomoc i veřejnost. Žena přicestovala 2. října v podvečer vlakem do města Vik. Naposledy ji viděli kolem 16. hodiny místního času 6. října v ubytování. Fotbalisté Slávie si v Baku věří. Doufají, že proti Sabahu mají v Lize mistrů největší šanci uspět. Pražané odcestovali k 2. utkání hlavní fáze soutěže už v neděli. Slávia v úvodním kole prohrála doma s Lens 2-3 a protáhla čekání na vítězství v hlavní fázi Ligy mistrů, které od roku 2007 trvá už 20 zápasů. Utkání proti mistrovi Azerbajdžánu má výkop v úterý v 18:45. Sabah je v Lize mistrů nováčkem. Do hlavní fáze prošel přes 4 předkola. V úterý bude jasno až polojasno, postupně od západu oblačno, později zaprší. Naměříme teploty kolem 14 stupňů, při nízké oblačnosti bude kolem 9.
0: Hrajeme vám na večírek. České písničky 60. až 80. let. Rádio Český impuls.

0: I takhle hraje Český impuls.
1: Tam, kde zem duní, kopyty stát.
0: Jako jediní hrajeme české písničky 60. až 80. let celý den.
1: Není nutno, aby bylo přímo veselo.
0: Český impuls. Rádio pro radost ze života.

0: Zprávy ve 23.
1: Z vraždy taxikářky v Šumperku je obviněný 39letý muž. Kriminalisté ho chtějí obžalovat z pokusu o vraždu dalších dvou lidí. Hrozí mu až výjimečný trest. Podle policie muž letos v únoru v Šumperku bodl 44letou taxikářku nožem do krku ze zadního sedadla taxi a vyhodil ji na ulici. Další dva lidi zranil, když jejím ukradeným autem prchal před policisty a úmyslně najel do protisměru. Taxikářka o život v nemocnici bojovala 4 dny, nakonec zraněním podlehla. Armáda s policií trénují obranu Prahy. Klíčové jsou třeba objekty kritické infrastruktury. Jejich ochrana může v případě ohrožení rozhodovat. Konkrétní cvičení proběhlo v areálu pražských vodovodů a kanalizací na pražské Flóře.
2: Houkají sirény a přijíždějí vojáci. Na místě připravená policie pro ně už má úkoly, zejména to, kde kdo bude hlídkovat. Jsou to nejen lidské oči, které sledují objekt a okolí. Pomáhají i drony a nejenom ty známé létající.
3: Vyvádíme tady podvodní dron, kdy jsme schopni jednak zasahovat v mnohem větších hloubkách, plus dělat prvotní průzkum na nástrojný výbušný systém.
2: Říká Marek Šobr z potápěčské skupiny pražských hasičů. Dron ale může jezdit i po zemi. Takový měl na starosti voják Michal Červený.
4: Autonomní pozidlo, které používáme k zastřežení perimetrů nebo chráněných objektů. Ty obrazy si vysíláme do vozidla, kde máme pracovištěm operátora.
2: Vodojem Flóra jako jeden z nejstarších v Praze zásobuje přes 16 000 odběratelů městských částí 2, 3 a 10. Tomáš Zemánek, Radio Impuls.
1: Kauza Diag Human pokračuje. Lucemburský soud zablokoval kvůli případu podíly české polostátní energetické firmy ČES v tamních firmách, přes které ČES vlastní distributora plynu Gasnet. Firma ČES to oznámila na webu. Na informaci upozornil server Ekonomický deník. Společnost ČES označila krok lucemburských úřadů za nezákonný a šikanózní, protože se zmíněnou kauzou neměla nic společného. Česko-švýcarský podnik Katal Josef Šťáva se v kauze Diag Human domáhá od státu odškodnění asi 17 miliard korun. Firma uvedla, že podle oznámení mají tato rozhodnutí za následek omezení dvou společností v nakládání s majetkem náležejícím Česku a ČEZu. Prostor před pražským Rudolfinem večer zaplnil protest. Lidé demonstrovali proti jmenování právníka Jakuba Kříže, někdejší Miss World Taťány Kuchařové a aktivisty Daniela Bleka do Rady vlády pro lidská práva. Požadovali jejich odvolání. Podle pořadatelů dorazily 300 lidí. Podle nich jmenovaná trojice práva menšin nehájí, ale naopak vystupuje proti nim. Kříž mimo jiné spolupracuje s protipotratovým hnutím pro život a s Aliancí pro rodinu. Kuchařovou kritizují za využití queer tématu při rozvodu. Black prosazuje zákaz operativní změny pohlaví. Kříž i Kuchařová opakovaně výhrady odmítly. Pivovary na Slovensku bojují s existenčními problémy, hlásí finanční ztráty. Slováci pijí mnohem méně alkoholického piva a na změnu musí pivovary reagovat.
5: Do popredia ide spotreba nealkoholického piva a rádlerov. Slovensko je v tomto premiantom v rámci Európskej únie. Už štvrtina produkcie piva v krajine je nealkoholická a s tým majú problém malé pivovary. Sú radi, keď predajú to, čo navaria, bez šance deliť to na také či onaké pivo. Musia dodržať rovnaké pravidlá ako veľké spoločnosti napriek značným rozdielom v objeme výroby. Slováci čoraz častejšie pijú pivo doma a kupujú ho v obchodných reťazcoch. Jozef Balko, Rádio Impuls, Slovensko.
1: V úterý bude zpočátku slunečno s ranními mlhami, postupně oblačno, později s deštěm. Naměříme při déle trvající mlze kolem 9 stupňů, jinak se může oteplit až na 16.
0: Hrajeme vám na večírek. České písničky 60. až 80. let. Rádio Český impuls.

Bavte se, hrajeme vám na večírek. České písničky 60. až 80. let. Český impuls.

0: rychle hraje Český impuls.
1: Páň a paní, vím, jak se ruší žál. Já tíhnu duší, jen klejny karneval.
0: Jako jediní hrajeme české písničky 60. až 80. let celý den.
2: Vezli by jsme spolu, spadli by jsme dolů, byl by konec všemu.
0: Český impuls. Rádio pro radost ze života.

Neměli jsme nic, ale byli jsme spolu. Ty a já a nikdo víc. A ty se ptala, co bude dál, co podniknout.

zatímco ostatní se hnali vejš a vpřed, tak já ti ležel u nohou a v očích ti čet. Zlobila ses, že ničím nejsem,

0: Radio Český impuls. Zprávy o půlnoci.
1: Rozloučení s Jiřím Štěpničkou bude za týden v úterý. S hercem se lidé budou moci rozloučit 20. října v Národním divadle v Praze. Položit květinu k rakvi bude možné od 10:30 dopoledne. Štěpnička zemřel v neděli, bylo mu 79 let. Herec a dabér působil v Národním divadle zhruba půl století. Od roku 1975 vytvořil kolem stovky postav. Kromě toho Štěpnička hostoval i na jiných scénách, spolupracoval s filmem, televizí i rozhlasem. Diváci ho také dobře poznají po hlase. Byl vyhledávaným dabérem. Svůj hlas propůjčoval Harrisonu Fordovi, Michaelu Douglasovi nebo Stevenu Segalovi. Za nadabování Mela Gibsona v komedii Po čem ženy touží Štěpnička v roce 2002 získal cenu Františka Filipovského. Společnost SCIO chce založit vysokou školu. Požádala o státní souhlas. Pokud záměr schválí Ministerstvo školství a Národní akreditační úřad, mohli by první studenti nastoupit příští rok v září. Vysoká škola SCIO chce nabízet dva bakalářské studijní programy. Sídlit by měla v Praze 10. Spolumajitel SCIO Jan Šotola řekl novinářům, že jim vysoké školství v Česku přijde velmi konzervativní.
2: Vlastně z těch oborů nebo úrovní vzdělávání nejvíc obsahuje ty tradiční metody a tradiční obsah. Ve smyslu, že studenti sedí v posluchárnách a poslouchají, jak teda název napovídá. A z naprosté většiny to vysokoškolské studium je prostě pasivní příjem informací.
1: V Česku je podle webu Ministerstva školství 26 veřejných, 2 státní a 26 soukromých vysokých škol. Cesty do Saúdské Arábie si máme rozmyslet. České ministerstvo zahraničí v reakci na víkendové útoky na letiště v Riádu a zhoršení bezpečnostní situace doporučilo Čechům cestovat do Saúdské Arábie jen ve zcela nezbytných případech. Nedoporučuje ani tranzit přes saúdsko-arabská letiště. V upozornění zároveň varovalo před cestami do příhraniční oblasti s Jemenem. V Saúdské Arábii je k dnešku v cestovatelském systému Drost zaregistrovaných 85 Čechů, v Jemenu 16. Spojené státy zvažují údery proti jemenským husijům. Mezi oběťmi útoku na letiště v saúdsko-arabském Riádu je totiž i Američan. Prezident Trump připouští zapojení armády.
3: Americký ministr zahraničí útok odsoudil a připsal ho jemenským povstalcům podporovaným Íránem. Pro americké vládní zaměstnance v Saúdské Arábii platí výrazná omezení. Letiště v Riádu mohou využívat jen se zvláštním povolením. Nesmějí ani do pásma 32 kilometrů od jemenské hranice. Americká diplomacie vyzývá k opatrnosti také ostatní občany USA. Před cestami do Saúdské Arábie výrazně varuje kvůli extrémnímu napětí na Blízkém východě. Administrativa nedoporučuje ani cesty do Emirátů. Ze Spojených států Hedvika Möller, Radio Impuls.
1: Alexander Zverev se poprvé v kariéře stane světovou jedničkou. Německý tenista se do čela žebříčku posune díky pondělnímu vyřazení třetího hráče ATP Španěla Alcaraze v Šangaji. 29-letý Němec se stane nejstarším hráčem, který poprvé usedne na světový trůn. Po Borisi Beckerovi je teprve druhým německým tenistou v historii, kterému se to podařilo. V úterý čekáme jasno až polojasno, postupně od západu oblačno, později s deštěm. Naměříme teploty kolem 14 stupňů, při déle trvající mlze bude kolem 9.
0: Český impuls. Rádio pro radost ze života.

0: Rádio Český impuls.
1: Hraje na internetu.
2: Poslyšte baladu o mezinárodní ostudě mysliveckého sdružení v Brodě. Devizový cizozemec z Bavorska západní Němec vylizoval guláš z hrnce. Zapíjel ho českým sektem, surťáckým dialektem, chlubil se, jak složil srnce.

Vidr dostal chleba z kývu, zamčenej byl hned do chlívu, večer vodili ho v blází. Nedaleko od posedu schovali mu hrnec medu, vyčmuchal ho bez nesu.

třeští a flinta mu padá z ruky. Na paseku posedu, kde myslivec slídil, vyjel medvěd na mopedu a bravurně řídil. Z upuštěný kulou

0: I takhle hraje Český impuls.
1: Dneska už mě fóry nějak nejdou přes spisky. Stojím s dlouhou kravatou na bedně od whisky.
0: Jako jediní hrajeme české písničky 60. až 80. let celý den.
2: Mám už tváři sní, to léta můžou být.
0: Český impuls. Rádio pro radost.

Těch nabídek, no, řada a žádná znemá nic. Můj Vilém voněl chleba.

Až i moje stará pochopí, že nejdu do roboty. Až vyjde dlouhý průvod smutečných hostů na Slezsku, Ostravu od Sikorova mostu, až to se mnou sekne, to bude pěkné, pěkné, fajné a pěkné.

Obuju si ráno černé papírové boty, až i moja stará pochopí, že nejdu do roboty. Kdybych co chtěl dělal všechno málo platné, mohlo to být horší, nebylo to špatné, až to se mnou sekne. Kdybych co chtěl dělal všechno málo platné, mohlo to být horší.

0: I takhle hraje Český impuls. Hrajeme české písničky 60. až 80. let celý den.
1: Já sám ty šíhle hýčkám, jsou nesmělé.
0: Český impuls. Rádio pro radost ze života.

0: Rozloučení s Jiřím Štěpničkou bude za týden v úterý. S hercem se lidé budou moci rozloučit 20. října v Národním divadle v Praze. Položit květinu k rakvi bude možné od 10:30 dopoledne. Štěpnička zemřel v neděli, bylo mu 79 let. Herec a dabér působil v Národním divadle zhruba půl století. Od roku 1975 vytvořil kolem stovky postav. Kromě toho Štěpnička hostoval i na jiných scénách, spolupracoval s filmem, televizí i rozhlasem. Diváci ho také dobře poznají po hlase. Byl vyhledávaným dabérem. Svůj hlas propůjčoval Harrisonu Fordovi, Michaelu Douglasovi nebo Stevenu Segalovi. Za nadabování Mela Gibsona v komedii Po čem ženy touží Štěpnička v roce 2002 získal cenu Františka Filipovského. Společnost SIO chce založit vysokou školu. Požádala o státní souhlas. Pokud záměr schválí Ministerstvo školství a Národní akreditační úřad, mohli by první studenti nastoupit příští rok v září. Vysoká škola SIO chce nabízet dva bakalářské studijní programy. Sídlit by měla v Praze 10. Spolumajitel SIO Jan Šotola řekl novinářům, že jim vysoké školství v Česku přijde velmi konzervativní.
1: Vlastně z těch oborů nebo úrovní vzdělávání nejvíc obsahuje ty tradiční metody a tradiční obsah. Ve smyslu, že studenti sedí v posluchárnách a poslouchají, jak teda název napovídá. A z naprosté většiny to vysokoškolské studium je prostě pasivní příjem informací.
0: V Česku je podle webu Ministerstva školství 26 veřejných, 2 státní a 26 soukromých vysokých škol. Cesty do Saúdské Arábie si máme rozmyslet. České ministerstvo zahraničí v reakci na víkendové útoky na letiště v Riádu a zhoršení bezpečnostní situace doporučilo Čechům